Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-2-0-3. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních Top Ten z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tiefrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčku kontinentální Evropy. Z Německa má pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies a neb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný single Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute la pluie Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.

Co je to Loop the Loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského, dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shut Down. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jídlo končí.
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Slyšme to hlustrudaná.
6: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
8: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
7: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
8: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyšším ty, Patriku. No, máš na to právo, ty jsi ten pořad založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl Karel Šíp jako hosta. Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako
1: herec? Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový

0: od sklepa až po podkroví.
1: Jako
0: a zpátky.
1: Utíkal před ním.
0: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
1: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Zrada.
2: To oni
3: ne, vám tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: tuším,
3: takový zrzavý skvrnky tady a
2: takový pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda,
3: já
2: že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bezzubá ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec, ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí, já jsem

0: byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měli záchod, aby se šla třeba vyčurat.
2: Ano.
3: Měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Uh-huh. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned
4: několik. To si člověk vybaví. To jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psy už tři, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si sed kam chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10 a Nerouškovi by znal jednou. Pod Nerouškou vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš. Pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, který čas části toho Rožnova, ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Jo. Já mu to přijdu, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi. Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi. Jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy ne. Nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry. To ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takový Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací. Ano, to je pravda. No. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák.
4: Samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Buriana.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že
2: jo? Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav Karvine. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku. A dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: A co to byl pes, nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No víte, to už se hodně třese ratlík. Třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa, A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: No, tak. No a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: Co?
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí. Abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No
7: tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak,
8: no. Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: vlastně v vlastním životě. Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
3: no,
1: být.
3: Měli,
1: tady ano, naháněl tady krávy na, Slávek
3: no, ale já jsem si vydělal teda ano. Na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pioní? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně jenom.
3: To je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka?
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý ano. Národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Hlustvisihák, pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju
2: Bčko. Výborně,
1: Lubomír
2: děkujeme.
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám děkuju. Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky napsání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustry dobře. Sehák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
6: to nejsem. Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: No, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácenej.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: Na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník?
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky porápil mlíko, to hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. A děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Já děkuju všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecká poříční policie má ostřeli dvě plovoucí garáže pro 4 lodě. Stavba vyšla na 47 milionů korun. Jedním z prvních obyvatel nové části liberecké zoo bude tygr usurýský. Senioři budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty. Novela zákona prošla sněmovnou. Dnes jasno nebo skoro jasno s teplotami i do 25 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Poříční policie v Ústí nad Labem převzala od investorské firmy nová krytá plovoucí stání pro služební lodě. Ředitelství vodních cest za dvě garáže pro 4 plavidla zaplatilo 47 milionů korun. Jak ve středu informoval vedoucí poříční policie Dušan Gittner, nová stání jsou ukotvená ke břehu a měla by odolat i velké povodni. Nové objekty nahradily 35 let staré plechové garáže. Každá z dvojice garáží váží kolem 100 tun. Jsou to největší krytá stání pro lodě, které jsou k podobným účelům v Česku k dispozici. Policie na Labi a Jezerech v kraji kontroluje technický stav plavidel, včetně rekreačních lodí. Zoologická zahrada v Liberci začne v příštím týdnu s přípravnými pracemi na budování údolí ohrožené divočiny. Samotná stavba by mohla začít v roce 2029. První velká expozice by měla patřit tygrům usurýským. Plánovaný areál by měl mít rozlohu 12 hektarů. Plocha zahrady se tak zdvojnásobí. Co dalšího v nové části návštěvníci uvidí, říká ředitel zahrady David Nédlo.
2: Od expozice tygra dojdou na místo otočky té hlavní cesty, kde bude občerstvení, a tam se budou se rozhodnout, jestli už to otočí zpátky amfiteátru, nebo si vyjdou doprava nahoru, kde budou další menší expozice, a nebo vystoupají kolem obor kopytníků, nedaleko budoucího výběhu medvědů.
1: A další informace připojíme v ranním vysílání ještě před 17:30. Senioři budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty. Ve středu to schválili poslanci. Ti, kteří od spoření ustoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO přibližně 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. Opoziční poslanci kritizují výsledky včerejšího hlasování o kandidátech do funkcí volených sněmovnou. Neuspěl v nich ani jeden ze zástupců opozice. Sněmovna mimo jiné nezvolila poslance ODS Pavla Žáčka jako předsedu stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS. Ve volbě neuspěla ani kandidátka na místo předsedkyni sněmovny Barbora Urbanová ze Starostů a nezávislých. Předseda poslanců ODS Marek Benda označil vládní koalici za barbary, kteří chtějí opozici zbavit všech pozic. Podle poslankyně Starostů Pavly Pivoňky Vaňkové nedodržuje koalice žádné dohody s opozicí.
3: Jediné, na čem se shodne koalice, tak je to, že nepodpoří vydání svých předsedů, a nám je to velmi líto, protože mediálně několikrát avizovali, že pokud navrhneme nového nominanta do čela sněmovny na místo předsedkyně, takže nám ho podpoří, a nepodpořili.
1: Koaliční poslanci naopak obvinují opozici z obstrukcí, vadí jim hlavně dlouhá jednání o programu schůze trvající do noci.
0: Počasí.
1: Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty do 25 stupňů, v severovýchodní části kraje do 23 stupňů Celsia. Na horách dnes počítejte s teplotami mezi 17 až 20 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem počítejte s omezením na severní terase. Kvůli opravám jsou částečně uzavřené ulice Krušnohorská a také sociální péče. Vozovky jsou zúžené na dva pruhy, včetně průtahu kolem krajské nemocnice. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Je tady poslední květnový čtvrtek, máme 28. května. Hezký den vám všem přeji, dobré ráno, pokud právě vstáváte. Ptáci venku zpívají, venku už máme světlo, maličko se nám ochladilo a to je dobře. Pozor, samozřejmě ty teploty porostou během dne. Podrobnosti o počasí za chvíli, podrobnosti o dnešním dni taky za chvíli a právě teď písničky, které nestárnou. Budou tu Václav Neckář a Hana Zagorová.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukesem.

0: Pěkný den, posloucháte Český rozhlas Sever, máme 2 minuty před 17:15. Hezký den, hezké ráno vám všem, 28. května, dneska máme květen, se nám pomalu chýlí ke konci, ale ještě stále je co slavit, je stále co si připomínat. Co? To už je otázka na Petra Jungmana, je tady kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.

0: čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty po čtvrt na 6 posloucháte Český rozhlas Sever. Zoologická v Liberci bude dvakrát tak větší. Ano, nové údolí ohrožené divočiny rozšíří současnou plochu areálu na dvojnásobek. První drobné práce začnou už příští týden, na co se můžeme těšit třeba na tygra usurijského. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď něco o dnešním počasí. Dneska teda po ránu, když jsem šel do práce, tak mi bylo docela chladno. Teploty jsou 6 stupňů v Mostě a 6 stupňů máme také ve Šluknovském výběžku. Ale přes den přece jen ty teploty o něco stoupnou. 25 stupňů Celsia, to je dneska nejvyšší teplota, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 5:05 vy posloucháte Český rozhlas Severem. Zamíříme do mé milované zoologické zahrady v Liberci. Když jsem tam studoval, tak jsem tam vždycky chodil na rande s holkama, bylo to tam krásný, dlouho jsem tam nebyl, rád tam zajedu a jsem rád, že zoologická zahrada v Liberci se rozvíjí. V první etapě projektu rozšíření vznikne expozice tygra ussurijského. Kromě něj v takzvaném údolí ohrožené divočiny uvidíme především chladnomilné druhy zvířat. První drobné práce spojené s přípravou terénu začnou příští týden. Začátek výstavby nového areálu vedení zahrady předpokládá nejdříve za 2,5 roku.
1: Připravujeme 12 hektarů území pro veřejný areál. Dá se říct, že v roce 2029 by teoreticky mohla začít realizace.
2: Říká ředitel liberecké zoo David Nejedlo o takzvané první etapě projektu rozšíření areálu. Počáteční fáze výstavby by měla stát necelých 300 milionů korun. V údolí ohrožené divočiny lidé v budoucnu uvidí třeba medvědy nebo vlky. Jeden z prvních obyvatel bude tygr.
1: Bude tam dostatečná síť kvalitních cest, bude tam dominantní expozice tygra ussurijského, ale zároveň, když tam lidé půjdou, tak tam bude i občerstvení, sociální zázemí a i možnost nějaké relaxace.
2: Do nové části zoo se lidé dostanou díky prodloužení cesty u současného výběhu kozorožce dagestánského.
1: Do budoucna tady ta cesta končit nebude, naváže dál na cestu, která se pomalinku začne zvedat přes ty dnešní výběhy kozorožců a nastoupá na tu lávku, která v dostatečné výšce překlene Sovou ulici a tam už návštěvníci dál půjdou kolem menších expozic.
2: Výrazným architektonickým prvkem bude nový amfiteátr. Ten bude sloužit jako místo pro vzdělávací přednášky nebo pro ukázku dravých ptáků.
3: To je mnohem přírodnější řešení, než bylo tehdy. Bude to mnohem otevřenější, bude tam také méně asi techniky. To vybavení nebude nijak zásadní. My jsme uvažovali předběžně o nějakých sluchátkách nebo prostě na mobil, že se to bude přenášet.
2: Vysvětluje hlavní architekt projektu Vratislav Danda. Kromě rozšíření areálu čekají zoologickou zahradu v nejbližší době i další projekty.
1: V letošním roce se dokončí velká rekonstrukce afrického pavilonu. Dokončujeme kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci pavilonu Levhartů, který by měl začít příštím roce. Začínáme projektovat rekonstrukci expozice mravenečníků, která naváže na tu část u žiraf. No a zároveň bychom v letošním roce měli začít rekonstrukci jezera. Pro libereckou veřejnost se rekonstruuje i rybářská bašta.
2: Doplňuje ředitel Nejedlo z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krásná lípa se pustila do rekonstrukce bytového domu na Masarykově ulici. Práce budou trvat rok a půl a budou stát kolem 40 milionů korun. V Žadci dnes začíná čtvrtá etapa oprav v ulici Rooseveltova. Stavbaři kvůli ní podle webu města úplně uzavřou část ulice mezi Rajzovou a Reslovou směrem k nádraží. Diváci v Liberci dnes můžou navštívit projekci filmů, které jsou součástí NISA Film Festivalu. Mezinárodní akci hostí 11 měst v Německu, Polsku a Česku v oblasti regionu NISA. Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. V Česku ve středu už pátým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je 31 ze 171 stanic, které měří alespoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 25 stupňů, v severovýchodní části kraje do 23 stupňů Celsia, na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor před 24. kilometrem ve směru od Prahy na Německo na překážku na vozovce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever, tak teď už jsou otevřeny pekárny a různé lahůdkárny, kde si můžete koupit snídaní a pozor, do Čech míří nový fast foodový americký řetězec. Nespecializuje se na smažený kuřata či hamburgery, ale specializuje se na koblihy a na kávu. Takže to bude sladký fast foodový řetězec. Myslím si, že u nás by ho mohl otvírat třeba Homer Simpson. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Nadia Urbánková, teď už Olympik.

0: Hotovo, odjezd a jedeme na čas. 9 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré čtvrteční ráno vám všem. Po 13. hodině samozřejmě i dnes pořad Alex a host. Dnes bude hostem Alex Minářové, režisérka, scénáristka Pavlína Moskaliková. O čem si budou povídat?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.
0: Tak jak to tak poslouchám, bude to určitě úžasné vzpomínání. Hezký den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno na severu Čech, pokud možno s úsměvem, přece jen konec pracovního týdne se blíží.

0: ve 6:15, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska malinko lehčí svetřík nebo bundu si po ránu vezměte, ty teploty jsou kolem 10 stupňů.
1: Počasí.
0: Ale opravdu něco lehčího, abyste to přes den mohli sundat. 8 stupňů nám teď hlásíte z Teplicka a 8 stupňů máme také na Lounsku. Dnešní předpověď je celkem jasná, nejvyšší teploty 25 stupňů Celsia, bude jasno nebo skoro jasno.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: Krásný den, za 11 minut 6. hodina. Taky máte rádi asijskou kuchyni? Já si občas rád dám tu správnou chuť jídla, dodá správné koření. Doma to moc uvařit neumíme, tak dnešní babské rady nám poradí, jak na to.
1: Babské rady.
2: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, po vaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

za 7:06 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, pěkný den vám všem, zprávy v celou se blíží. Rekonstrukce mostu v Trnovanech ode dneška omezí autobusovou dopravu, i tohle se od nás dozvíte. Ale teď máme hezké ráno a je čas na modlitbu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dokončovací práce na rekonstrukci mostu v Trnovanech na Žatecku ode dneška omezí autobusovou dopravu. Konfrontací obžalované a se její sestry pokračuje u Teplického soudu hlavní líčení ve věci utýraného Jezevčíka. Ministerstvo životního prostředí odpoledne oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré ráno. Kvůli dokončovacím stavebním pracím na mostě přes řeku Blšanku v Trnovanech na Žatecku bude ode dneška do poloviny července autobusová linka 718 jezdit po objízdné trase. Podle webu města bude nově ve směru z Žatce zastavovat v Trnovanech na silnici 225. Zastávka Zalužice rozcestí se přesouvá přibližně o 80 metrů směrem ke křižovatce na Stekník a spoje přes Drahomyšl pojedou nově v pořadí Stekník, Lužice, Drahomyšl a Trnovany. U okresního soudu v Teplicích dnes po ránu pokračuje hlavní líčení v případu utýraného Jezevčíka. Obžalovaní jsou majitelé psa, žena i muž vinu odmítají, hrozí jim až 6leté vězení.
4: Líčení bude pokračovat výslechem svědků a taky konfrontací obžalované s její sestrou. Podle obžalované mají dlouhodobě špatný vztah. Trestní oznámení podal útulek Anidev, který se o případu dozvěděl od svědků. Podle obžaloby dvojice nechávala štěně bez jídla a pití na balkoně. Jezevčík se uškrtil na vodítku na klice balkonových dveří. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky pro vyplacení superdávky.
5: Navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně, až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
2: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví město Tartu a vydá se na prohlídku baltské obranné linie. Podél pozemních hranic s Ruskem buduje Estonsko systém opevnění. Jehož součástí mají být mimo jiné také desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firm do zabezpečení hranic pobaltských států.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty do 25 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje čekejte teploty do 23 stupňů. Na horách dnes od 17 do 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Žatecku je uzavřený úsek silnice 225 z Žatce na Jimlín u křižovatky od Zalužic. Je to kvůli opravě mostku přes Blšanku. Objíždí se kyvadlově po souběžné náhradní komunikaci a provizorní přemostění. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Určitě jste si taky všimli, že když se někde stane nějaká nehoda, neštěstí, přijdou záchranáři, tak se udělá hlouček lidí, kteří si zásah natáčejí na mobily. Mě by to teda nenapadlo. Já obdivuju práci hasičů, policistů, lékařů, kteří zachraňují životy a přitom jsou pod hledáčkem mobilu. Říkal jsem si, že jim to nevadí, ale vadí. Je tady velká aktuální výzva. Nenatáčejte si nás při zásahu, apelují záchranáři na zvědavce s mobily. Poukázali na to, že to může narušovat soukromí pacientů nebo stěžovat práci záchranných složek. Tak buďme ohleduplní. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Pavel Bobek a teď Buty.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Musí.

0: Krásný den, 11 minut po 6. hodině. Ve svůj čas je tady se mnou i Petr Beran. Vydáme se do Chomutova za docela děsivým krimi příběhem. Poslechněte si krimi historku.
1: Krimi historky. Víc než 170 tisíc korun měl podle kriminalistů vylákat 31letý muž z Chomutova z invalidního důchodce upoutaného na vozík. Celé to začalo nenápadně na nádraží, kde se dali do řeči. Podezřelý vystupoval pod falešným jménem a postupně si získal důvěru staršího muže. Vyprávěním o těžce nemocné mamince, která prý potřebuje drahou operaci. Poškozený jeho příběhu uvěřil a během několika měsíců mu posílal peníze na různé účty. Když už částka přesáhla 170 tisíc, přišla další historka, údajná smrt matky a slib závěti, ze které budou peníze vráceny. Jenže pak následovaly další žádosti o peníze a nakonec úplné odmlčení. Do případu se vložil až bratr poškozeného, kterému to všechno přišlo podezřelé. A policisté pak zjistili skutečnou totožnost muže a zahájili jeho trestní stíhání pro podvod.
2: Krimi historky.

0: Krásné sny, doufám, že jste dneska měli I have a dream, možná ještě někdo sní, tak mu do jeho snů nalezme. Ve 6:45 dobré ráno na severu Čech, za chvilku se vydáme do skalního města Dutise, kde je nově značená stezka. My tam půjdeme s docela nevšedním průvodcem. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, když se dívám na radarové snímky, tak obloha je čistá, teploty jsou kolem 10 stupňů, v Ústí nad Labem máme 10 stupňů, 8 stupňů máme v Kadani. Dnešní maximální teploty budou 25 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Český rozhlas Sever,

0: křížem krajem.
1: 11 minut zbývá do 6:30, teď po ránu, když se vydáme do skalního města v Tise, je tam klid a potkáte tam zajímavé věci. Hned u vstupu do skalního města na začátku naučné stezky obnovené po 40 letech narazíte na šikovného krkavce Alberta a malou geoložku Matildu. Na všední průvodce nám teď představí Kateřina Granátová, manažerka cestovního ruchu Tisa, společně s Evou Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nějak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách a máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Popisuje novou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, manažerka cestovního ruchu Tisa. Je to tam romantický, je to tam krásný, tak se tam vydejte.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever.

Hezký den za 7:04, vy jste s Českým rozhlasem Sever, narůstá počet krádeží pohonných hmot. I tohle vám řekneme ve zprávách půl, které pro vás bude mít František Janečík již za 3 minuty. I nadále dobré

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Teplicích přesunuli na kopci Letná místo pro odpálení ohňostroje při letošním zahajování lázeňské sezóny. Původní prostor podle primátora Jiřího Štábla z hnutí ANO zasahoval do ochranné zóny vymezené novou legislativou. Čeští hasiči poprvé v akci vyzkoušeli bezmála 100-kilové nákladní drony. 4 bezpilotní letouny pomáhali u Rinartis v náročném terénu Národního parku České Švýcarsko. V oblasti Jahodové cesty transportovali hadice a další vybavení, které tam hasiči preventivně ponechali po nedávném požáru. Policie letos v některých krajích v Česku, včetně Liberecka, zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny pohonných hmot prudce stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Premiéři Velké Británie a Polska Donald Tusk a Keir Starmer podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Smlouva zahrnuje spolupráci v obranném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Asistent zesnulého amerického herce Matthew Perryho půjde na 3 roky a 5 měsíců do vězení. 60-letý Kenneth Iwamasa dostal trest za to, že herci podal smrtící dávku drogy ketamin. Soud v Los Angeles v souvislosti s Perryho úmrtím dosud potrestal celkem 5 lidí. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty do 25 stupňů, chladněji bude v severovýchodní části kraje, tam čekejte teploty do 23 stupňů Celsia. Na horách dnes od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově je stále kvůli rozsáhlejší opravě uzavřená část ulice Školní v úseku mezi ulicemi Bršovců a 28. října. Stále musíte jet objížďkami. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58 posloucháte Český rozhlas Sever. Tak už jste do sebe šoupli dneska po ráno nějaký ten vitamínek, nějaký doplněk stravy. Dneska to probereme v pořadu Dáme řeč. Věříte doplňkům stravy? Co berete, abyste byli zdravější? Jaké vitamíny? S čím máte dobré nebo naopak špatné zkušenosti? Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz a po 9. hodině budu rád, když zavoláte. A já vám teď nabízím vitamin P, tedy vitamin písniček, které nestárnou. Za okamžik Helena Vondráčková, teď už skupina Krištof. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Sever s vámi, 4 minuty před 6:45, čtvrtek 28. května, co přinese dnešní den. U Teplického soudu dnes bude pokračovat projednávání kauzy utýraného jezevčíka, která před časem zahýbala veřejností. Na programu jsou výslechy svědků, konfrontace obžalované s její sestrou a přehrání videozáznamu. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes v Liberci v Severočeském muzeu vidíte soutěžní snímky na mezinárodním Nisa Film Festivalu. Ten se každoročně koná ve městech regionu Nisa v Německu, Polsku a Česku. V Liberci nabízí program dnes a zítra. Uvidíte třeba snímky Karavan nebo 1+1+1. Jestli chcete vědět víc, poslouchejte naše dopolední vysílání po 11. A i dnes pokračuje kadaňský pohádkový festival. Dnes si na pódiu užijete taneční hrátky s Honzou Ondrem nebo animační program A jsme herci. A samozřejmě v kině se promítá hned několik filmů pro celou rodinu. Dnes fandíme, hrajeme čtvrtfinále na mistrovství světa v hokeji. Od 16:20 nás čeká zápas s Finskem a vy můžete fandit u jezera v Mostě, kde je připravena velkoplošná obrazovka. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Ve 6:45 za chvilku navštívíme místo, které mají rádi cyklisti. Odtud můžete vyrazit na několik oblíbených cyklotras. No, možná netušíte, tak vám prozradím. Prostě zavítáme do Podbořan v rámci našeho seriálu Příběhy měst a obcí v našem kraji.
1: Počasí.
0: Teď ale něco o počasí. Na telefonu je Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak to teď po ránu vypadá na severu Čech?
2: Tak teď to vypadá, že máme většinou jasno, nebo maximálně skoro jasno, a teplota dosahuje většinou 6 až 12 stupňů, jenom ojediněle je trošičku chladněji, a vítr vane v nižších polohách jenom slabý a na horách mírný severozápadní až severní.
0: Ano, to je ráno a den bude znovu jasný?
2: Ano, přes den bude jasno nebo skoro jasno. Teploty budou trochu nižší než včera. Očekáváme 22 až maximálně 25 stupňů v severovýchodní části kraje, ještě chladněji, jenom 20 až 23 stupně. A většinou slabý severozápadní vítr.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak užívejte další hezký prosluněný den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Každé město v našem kraji se může něčím pochlubit, i menší, i obec, i vesnička. My dneska zavítáme do města, do menšího města, do Podbořan, a jeho příběh nám řekne Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Žatecku na úpatí Doupovských hor leží Podbořany. Podle informací, které máme, v těchto místech žili lidé už v mladší době kamenné. První písemná zmínka o Podbořanech je z roku 1362. Podle ní opat postolprckého kláštera František ustanovil v listopadu toho roku duchovním správcem v Podbořanech slavětínského kněze Hanka. Paroží, které najdeme na městském znaku, odkazuje na starý český panský rod pány z Gučtejna. Podbořany mají rádi cyklisti. Můžete odtud vyrazit na několik oblíbených cyklotras. Tak například ta po stopách Schillera vede přes Kryry a Vroutek a má zhruba 18,5 km. Jen o něco malinko delší je cyklotrasa nazvaná od pravěku do baroka a povede vás přes Rubín, Dolánky, Kaštice, Vysoké Třebušice, Krásný dvůr a Buškovice. Na Podbořany je překrásný výhled z rozhledny na vrchu Rubín. Je to roubená vyhlídková věž, která architektonicky připomíná hradiště. Z Rubínu je za vhodného počasí vidět na Krušné a Doupovské hory a České středohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, hezké, dobré ráno. Vám už máme za 7:05. V Liberci řeší, jak zachovat domovníky v městských domech. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách celou. Ale zatím melodie par excellence, jak se říká, od Duran Duran. Užijte si to.

0: Mousta slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Mostě v příštím školním roce otevřou méně přípravných tříd na základních školách. Liberec řeší, jak zachovat domovníky v městských domech. Koalice podle ministra Šťastného z motoristů předlohy o veřejnoprávních médiích stahovat nebude, počítá ale se vznikem pracovní skupiny. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Méně přípravných tříd otevřou od září na základních školách v Mostě. Podle vedení města to souvisí s novelizací školského zákona v oblasti odkladů povinné školní docházky. Přísnější pravidla platí právě od nadcházejícího školního roku. Omezení počtu přípravných tříd má podle ministerstva vést k omezení zbytečných odkladů a k tomu, aby více dětí nastupovalo do první třídy v řádném termínu.
5: Podle odboru školství mosteckého magistrátu je letos na školách v Mostě 11 přípravných tříd. Jich bude jen 7. Po jedné na základních školách Svážná Jakuba Arbesa Vítězslava Nezvala obránců míru Komenského a dvě třídy budou fungovat v základní škole u stadionu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Liberec řeší, jestli zachová projekt domovníků. Aktuálně jich v městských bytových domech působí 6. Starají se o technické závady, o čistotu domů a jejich okolí a také o sousedské vztahy. Tříletý projekt, hrazený z evropských peněz, letos skončí. Celkem přišel město na 14 milionů korun, přičemž dotace pokrývala většinu nákladů. Vedení města bude v červnu rozhodovat, jestli a v jaké době bude projekt fungovat dál, platit by ho už muselo město ze svého rozpočtu. Podle náměstka primátora Jana Hrušky z Pirátů se domovníci osvědčili.
6: Nám vlastně díky jejich působení klesl počet stížností o 90% a to nám jasně ukazuje, že projekt domovníků funguje. Projektu chceme pokračovat, v ideálním stavu zachovat stejný počet domovníků.
3: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo ve středu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání zákonů o médiích veřejné služby. V otevřeném dopise současně požadují zřízení pracovní skupiny. Vláda by měla v polovině června projednat návrh ministra kultury o ty klempíře z motoristů, který chce převést financování médií pod státní rozpočet. Vedle toho vznikla i novela koaličních poslanců, která má osvobodit od placení poplatků například seniory ve věku nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů koalice s prosazením novel ale dál počítá.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem. 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Valgren a ve 34 letech oslavil první triumf v závodě nejvyšší kategorie. Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. místo. Dan Vingegaard udržel více než 4-minutový náskok v čele průběžného pořadí.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty do 25 stupňů, v severovýchodní části kraje čekejte teploty mírně nižší a na horách mezi 17 až 20 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Mezi stráží u České Lípy a Stružnicí řidiči hlásí volně se pohybující stádo krav. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever, že se dávají oskařiny filmům, herečkám či hercům, to víme, ale víte, že se rozdávají i muzejní oskaři? Ano, muzea už dávno nejsou o tom, že chodíte kolem zaprášených exponátů, ničeho se nesmíte dotknout a pak nudou utečete. To je dávno pryč, teda někde. Určitě je to pryč, ale v muzeu v Ústí nad Labem. Tam to žije a tam se nudit nebudete a o tom nás přesvědčí dnešní host po 11. dopolední. Do studia přijde Martin Krsek, historik muzea v Ústí nad Labem. Téma je jasné, Ústecké muzeum dostalo zvláštní cenu v soutěži o muzejního Oscara. Tak vám přeji hezkou cestu do historie a to i tu hudební, jsou tu písničky, které nestárnou. Budou tu Karel Gott a teď skupina Tým.
4: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, 11 minut po 7 hodině, je čtvrtek, 28. května, Viléma, svátek, všechno nejlepší a v tuto chvíli otevíráme dnešní kalendárium, abychom se dozvěděli, čím významný je dnešní den.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže Královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na osm. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno. V druholigovém fotbalovém klubu Ústí nad Labem skončily dvě opory, jak mání je taky jarní objev do Marcolino. Uslyšíte o tom už za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí. Venku svítí sluníčko, teploty nám pomalu lezou nahoru, ale 8 stupňů namlázíte. Z krásné Lípy nejtepleji asi v Roudnici nad Labem 13 stupňů Celsia. Dnešní maxima 25 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut máme do půl osmé, vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezký čtvrtek, fotbal, tak samozřejmě čekáme na mistrovství světa ve fotbale, ale sledujeme i fotbal u nás na severu Čech. Bez dvou zkušených fotbalistů Tomášů Grigara a Vondráška půjde do další sezony fotbalový klub z Ústí nad Labem. Ten obsadil jako nováček ve druhé lize čtvrté místo, přesto se severočeský klub se dvěma porami rozloučil. Zásadní roli v rozhodnutí klubových šéfů byl věk obou hráčů.
1: Grigarovi je totiž 43 let a Vondráškovi 38.
2: Ten tým je jakoby velmi dobrý a nechceme ho jakoby záměrně oslabovat, ale prostě někde jsme museli udělat tu, řekněme, červenou čáru a zrovna tyhle dva, ač třeba za svoje výkony by si to rozhodně zasloužili pokračovat a ještě by na druhou ligu měli. Ale jakoby ten cíl je pro nás koukat za ty 2-3 roky na ten postupový rok víc, než na to koukat, co bude třeba v další sezóně.
1: Vysvětlil ústecký sportovní ředitel Jakub Dobijáš, proč Grigar s Vondráškem v severočeském klubu skončili. Viagem chce totiž posilovat kádr s výhledem na posun mezi českou elitu.
2: Ta strategie je tak, že bychom ne v další sezóně, ale v sezóně 27-28, tak bychom měli být v té expozici na to, že budeme postupovat a měli ty hráči, kteří budou přicházet, tak by všichni měli být představitelní na to, že nejenom, že zvládnou ten postup, ale zároveň, když půjdeme do té ligy, tak my tam pravděpodobně půjdeme odhadem se 100 milionovým rozpočtem a tam jsou týmy s 200, 250, 300 milionem a vejš. Takže my už musíme ten tým a využít toho vlastně posunu nahoru, že ten tým už budeme mít sestavený, aby jsme mohli konkurovat.
1: To ale neznamená, že by Ústí nechtělo taky výhodně s fotbalisty obchodovat. V zimě přivedlo 24-letého Gabonce do Markolína, který na jaře skóroval 6x a 194 cm vysoký útočník se podle Dobijáše objevil na radaru prvoligových klubů.
2: My chceme být prodejní klub určitě, takže půjdeme k jednání a velmi pravděpodobně to bude klubový rekord. Určitě to nebudou jednotky milionů. Alan do Markolino je podle mě dneska jestli nejlepší útočník druhé lize, možná třeba top 2. První nebo druhý nejlepší útočník druhé lize. Vlastně hráč byl za nula, zadarmo a teď je o něj jako obrovský zájem z ligy, takže o tohle ty pokusy se budeme snažit a zároveň to jako nevyjde po každý, ale od toho je dobrý mít dobrý scouting, mít dobrý procesy toho, jak ty hráči přicházejí, co o nich víme, aby jsme ty chyby nedělali. Máme dva datové analytiky, které prostě pomáhají proředit ten celý trh a tohle bude naše strategie, na tomhle to budeme mít postavený.
1: Prozradil Jakub Dobijáš, sportovní ředitel druholigového fotbalového klubu z Ústí nad Labem. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever s vámi. Pěkný den vám všem. Dvojice berlínských umělců nafotila všechny dveře v pevnosti Terezín. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít František Janačík. Již za 3 minuty. Dobrý den.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Výcvikové centrum pro pečovatele pomůže s nácvikem domácí péče. Nově otevřelo v Mostě v budově Městské správy sociálních služeb vedle zimní haly. Personál představí zájemcům asistenční pomůcky a naučí je, jak si usnadnit péči o své blízké ve své domácnosti. Dvojice berlínských umělců nafotila všechny dveře v pevnosti Terezín. Ode dneška bude instalace s názvem Pohlednice z Terezína k vidění v celé číslo 42 v malé pevnosti. Vernisáž instalace pohlednic všech dveří z Terezína začíná ve 2 hodiny odpoledne. Kromě města Ústí nad Labem a krajské samosprávy je proti překladišti odpadů v Ústeckém Krásném Březně také vedení neštěmického obvodu. Firma AVE chce překladiště zřídit ve svém areálu, je to ale blízko obytných domů. Měly by tam být lisy, kolový nakladač nebo velkoobjemové kontejnery. Sněmovní výbor pro obranu projednal nominaci Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Všichni členové ji podpořili. Prezident Petr Pavel ho tak může do čela armády jmenovat. Francouzská vláda dnes mimořádně zasedne kvůli vlně vedra, která zasáhla západní a jižní Evropu. Výstraha před vysokými teplotami stále platí pro 17 francouzských departmánů. Podle mluvčí francouzské vlády už kvůli vlně horka zemřelo v zemi nejméně 7 lidí. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty do 25 stupňů. V severovýchodní části kraje čekejte mírně nižší teploty, na horách pak mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu městem Podbořany po silnici 221 se u normy srazila 2 osobní auta. Čekejte tam mírnější zdržení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, kde se nejlépe ochladíme v těch horkách a teplém počasí na horách. Tak si dáme písničku Hory, skupina Opět a Radeček. Ti mimochodem převzali platinovou desku za album Hora Love, nahrali živé album s Moravskou filharmonií, chystají i obrovský koncert s Moravskou filharmonií a samozřejmě během léta je potkáte třeba i u nás na severu Čech, v Jiříkově či v Třebílvicích. Tak si právě teď dáme Opět a Radeček a za chvíli písničky, které nestárnou, bude tu Věra Špinárová.

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den, 9 minut po půl osmé. Ve včerejším pořadu dáme řeč, jsme si dali do nosu. Ano, ptal jsem se na vaše zážitky ze školní jídelny, co jste nesnášeli, co jste si naopak přidávali. Zaspomínala i posluchačka Alena z Karlup nad Vltavou.
1: Dobrý den. Já jsem byla ve školní jídelně v České Kamenici v roce 46. Byli jsme na osadě od Hasalova fondu a bydleli jsme v České Kamenici ve škole.
0: Ano.
1: A vařili nám tam jako hodně od umrli. Dostávali jsme takový balík. A ty byly velmi dobrý. Byla tam čokoláda v tom, takže vždycky ten oběd se jako zastínil těma dobrýma balíčkama.
0: A ještě, když se vás zeptám, na jaký jídlo teda vzpomínáte nejradši konkrétně?
1: Vzpomínám tam nejradši na bramborovou kaši a dávali nám k tomu takovýho opečenýho buřtika.
0: Aha, takhle. A naopak bylo nějaký jídlo, který jste moc nemusela?
1: To bylo těsně po válce. My jsme byli vycvičený na jídlo všelijaký. Bramborovou kaši nám dávali polévku někdy jenom.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nemohu si na to naříkat. Vzpomínám na to opravdu hodně.
0: A dneska? Dneska probereme doplňky stravy. Určitě něco doma máte, nějaký ten vitamín, který pravidelně si dáváte. Tak za co měsíčně utrácíte, za jaké doplňky stravy, jaké s tím máte dobré či špatné zkušenosti? A už jste se někdy napálili, že někdo sliboval zázračné výsledky a oni nepřišli? Po 9. hodině zavolejte. No a do té doby můžete napsat třeba mail na dámereč@rozhlas.cz. I nadále hezký den.

0: hudební star, filmové hvězdy, dneska jeden filmových premiér, do kin se dostává nový český film Honzy Svěránka 5 švestek, určitě se na něj vydejte. Posloucháte Český rozhlas Sever, za chvilku navštívíme policisty na Labi, ti budou mít příjemnější zázemí. Ředitelství vodních cest v areálu u Brna v Ústí postavilo dvě nové kryté garáže pro jejich služební plavidla. My jsme je navštívili, podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Na severu Čech už svítí sluníčko, aktuální teploty jsou kolem 11 stupňů na Mostecku, 10 stupňů v Děčíně. Dnešní maximální teploty 25 stupňů a bude jasno po celý dnešní den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzduchem.

0: Za 12 minut 8 hodina Český rozhlas Sever. S vámi pojďme teď na návštěvu. Jedeme na Labe, tady v ústecké části Brna. Přibyly dva robustní plovoucí hangáry. Poříční útvar policie České republiky se po více než 30 letech dočkal nového krytého zázemí pro služební plavidla. Usnadní jim práci s výjezdy, zlepší manipulaci s plavidly a jejich celoroční ochranu a údržbu, aniž by bylo nudné vozit je do vzdálenějších servisů.
1: To garážové stání je ještě vybaveno zdvíhacím zařízením, takže my jsme schopni tu loď vevnitř té garáži vlastně zvyhnout z vody a udělat na ní kompletní servis. Takže nemusíme potom ty lodě převážet na nějaký servisní střediska, ale ten servis přijede k nám.
2: Popisuje velitel poříční policie Dušan Gittner. Samotné garáže mají plováky tvořené z pevného železobetonu, vyplněného polystyrénem a ocelovou konstrukcí. Každá z nich váží kolem 100 tun. Na míru policii je postavilo ředitelství vodních cest, doplnil jeho šéf Lubomír Fojtů.
3: My vlastně musíme zajistit parametry, musí to být pro 4 plavidla, musí tam být i možnost zvednutí plavidel, to znamená nějaká drobná údržba. A vlastně tyto požadavky vlastně určují tu dimenzi těch staveb.
2: Poříční policisté fungují na Labi podobně jako dopravní policie. Kontrolují motorová i nemotorová plavidla nejen na řece, ale třeba i na jezeře Milada, přiblížil velitel Gittner.
1: Na paddleboardech jsme zatím dýchat nenechávali, ale nechává se dýchat třeba u nebezpečných jezů, kdy vodáci sjíždějí posilněni alkoholem a tam většinou to bývá teda fatální, tam si dáváme pozor.
2: Význam policistů na lodích stoupá s přibývajícím zájmem o vodní turistiku.
3: Labsko-Vltavská vodní cesta v té turistické oblasti trošičku pokulhávala za Blaťovým kanálem, ale je o to stále větší zájem. Ostatně vlastně registrace nových a nových plavidel a nových vůdců malých plavidel, což jsou řádově prostě stovky plavidel a tisíce vůdců malých plavidel ročně, tak mluví sama za sebe.
2: Uzavírá Lubomír Fojtů. Náklady na garáže policejních člunů dosáhly skoro 39 milionů korun bez DPH a zaplatili státní fond dopravní infrastruktury. Z Ústí nad Labem Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever,

Hezký den s Českým rozhlasem Sever, jak strávili včerejší volný den hokejisté a kde teď jsou konkrétně. My se podíváme na mistrovství světa hokeji již za pár minut ve zprávách celou. Pěkný den, dobré ráno vám všem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Děčín pracuje na zabezpečení svahu nad ulicí Teplická. Skalní četa tam objevila dvě problematická místa. V části českých krajů letos podle policie přibylo na jaře případů krádeží pohonných hmot. Čeští hokejisté se přesunuli do Curychu k zápasu čtvrtfinále na mistrovství světa. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré ráno i poslech. Děčín začal se zabezpečením místa ve svahu, odkud na Teplickou ulici padají kameny. Na stabilizaci problematické lokality už pracuje specializovaná firma. Práce budou stát bezmála 900 tisíc korun bez daně. Skalní četa města ale lokalizovala ještě jednu oblast, ze které kameny na frekventovanou silnici padají. Tam ale bude sanace obtížnější, říká mluvčí města Luděk Stínil.
5: Tady proběhne teprve jednání 29. května, kde se bude rozhodovat o dalším postupu. Je pravděpodobné, že bude nutné připravit tady sanaci a že ten zásah bude zřejmě rozsáhlejší. Do té doby zvažujeme provizorní zabezpečení.
4: Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu i nafty v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji, mírně také na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Na konkrétním případu z Liberecka to popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
4: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. To se týká například Pardubického, Královéhradeckého anebo Plzeňského kraje. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je aktuálně 7,5 tisíce. Je to přibližně o 2,5 tisíce víc než před 4 roky. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychiatrickými onemocněními, pro které je individuální výuka vhodnější.
1: Sport.
4: České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16 hodin a 20 minut do něj nastupují proti Finsku. Včera se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka před duelem s Finy se těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
7: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou, jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
1: Počasí.
4: Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí i k 25 stupňům Celsia. V severovýchodní části kraje bude mírně chladněji a na horách počítejte s teplotami od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na silnici číslo 608 u Nových Dvorů se v křižovatce u dálnice D8 srazila dvě osobní auta. V Děčínské ulici Sládkova pozor na řešení nehody osobního auta a cyklisty. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Určitě už máte po snídani. Byl chleba? Byl dobrý? Já se až dneska dozvěděl, že existuje něco jako chlebový someliér. Ti teď vybírali nejlepší chleby v naší republice. Tvrdí, že pro chleba je důležitý, jak voní, jakou má kůrku. Ideální je, když chleba krásně péruje a má velké pěkné pory. A v neposlední řadě u chleba je důležitý design. Prostě musí chleba dobře vypadat. Už asi nikoho neoslední balený chleba ze supermarketu, který vám doma vydrží týden. My si doma klidně za chleba připlatíme, protože mezi námi ho moc nesníme a asi to nejdůležitější, chleba musí být dobře namazaný. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Víťa Vávra a Leona Machalková, prostě takový náš výběr z hroznů.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Máme rádi hrady, zámky, zříceniny. Kolik jich znáte? Nepočítaně, já bych řekl. No, my jsme to zkusili spočítat, všechny hrady, zámky a zříceniny u nás. Pokusí se o to právě teď Martin Písařík. V dnešních Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: krásný den, 3 minuty po čtvrt na 9. Za chvilku si představíme psí hrdiny, kteří díky svým schopnostem zachránili lidské životy. Na tohle si rozhodně počkejte.
1: Počasí.
0: Dneska bude krásný den, slunečno v tuto chvíli na severu Čech, teploty kolem 10 stupňů. 10 stupňů máme v Žatci, 10 stupňů máme i v Ústí nad Labem. Dnešní maxima 25 stupňů.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, Rádio Vaše.

0: Hezký den všem, s Českým rozhlasem Sever. Ron je kříženec vlčáka a rottweilera a se svou majitelkou Lenkou Svozíkovou žije na polosamotě u lesa. Letos fundorují, ale doslova zachránil život. Když Lenka omdlela na zahradě, Ron okamžitě začal hlasitě štěkat a přivolal pomoc. Právě za tenhle hrdinský čin získal ocenění v anketě Statečné psí srdce a nebyl sám. Ocenění si převzali i další psí hrdinové. U předávání cen byla naše kolegyně Sabina Vosecká.
1: Mezi oceněnými byla taky Fenka zlatého retrievera jménem Tara.
2: Já jsem trošičku jiného pejska, oni mi vybrali pejska, který byl co nejvíce empatický a s Tarunkou to byla láska na první pohled.
1: Ta jako asistenční pes pomáhá své majitelce Kateřině lépe zvládat posttraumatickou stresovou poruchu.
2: Ona je hrozně citlivá, starostlivá, v očích má vyloženě výraz, jako kdyby tam byl schovaný nějaký človíček a vyvolává ve mně klid.
1: Když bychom si měli popsat, to, jak vám vlastně pomáhá v tom každodenním životě.
2: Vzhledem k tomu, že já mám hlavně strach z mužů a policie, což je pro mě dneska trošku zážitek, tak mám tendenci se škrábat nebo bouchat, abych se tak nějak jako bych odváděla tu pozornost od té paniky. Tarunka je naučená, že ve chvíli, kdy začnu s tímhle tím chováním, tak na mě začne skákat. Místo toho, abych škrábala sebe, tak tam rve svoji hlavu, abych škrábala jí.
1: Jednu scén předával herec a milovník psů Ondřej Vetchý. Takhle vzpomínal na svoji Fenku Báru.
3: Kdykoliv jsem se dostal s kýmkoliv do jakýkoliv problému, konfliktu a ten člověk na mě zvýšil hlas, tak po něm nemilosrdně vystartovala, což bylo krásný, úlevný a byla to jedna z mála bytostí, která mě milovala bezpodmínečně a já jsem jí za to zaplavoval láskou, vděkem, dal jsem jí to pocítit a jak jsem zmiňoval, spoustu věcí jsem se od ní naučil a když mě opustila, tak jsem byl i za ní schopen si uvědomit, že přebírám odpovědnost za to nejlepší, co do mě vložila.
1: Cenu získal taky třeba německý vlčák nebo krátkosrstý ohař jménem Darek, který je specialistou na vyhledávání osob ze sutin. Díky svým zkušenostem a precizní práci patří mezi nejzkušenější záchranářské psy v Česku. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Krásný pohodový den vám všem s Českým rozhlasem Sever Masarykova ulice v krásné Lípě, tak tam bude zahájena rekonstrukce bytového domu. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které už okamžik přinese František Janačí. Dobré ráno.

0: Bylo půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krásná lípa na Děčínsku se pustila do rekonstrukce bytového domu v ulici Masarykova. Práce budou trvat rok a půl a přijdou na skoro 40 milionů korun. U okresního soudu v Teplicích právě teď začíná další den v hlavním líčení v případu utýraného jezevčíka. Obžalovaní jsou majitelé psa. Žena i muž vinu odmítají, hrozí jim až 6leté vězení. Líčení má pokračovat výslechem svědků a konfrontací obžalované s její sestrou. Ta zacházení se psem oznámila spolku Anidev, který pak případ oznamoval policii. Diváci v Liberci můžou dnes navštívit projekci filmů, které jsou součástí NISA Film Festivalu. Mezinárodní akci hostí 11 měst v Německu, Polsku a Česku v oblasti regionu NISA. Distributoři EGD a PRE musí odmítat připomínky nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a také enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Jen EGD za poslední rok a půl odmítl připojení 17,5 tisíc žádostí. V Česku ve středu už pátým dnem po sobě padaly teplotní rekordy, zaznamenalo je 31 ze 171 stanic, které měří alespoň 30 let, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty ve stínu vystoupí i k 25 stupňům Celsia. Na severovýchodě kraje čekejte mírně chladnější počasí a na horách teploty od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/15 na Litoměřicku počítejte se zdržením mezi Liběšicemi a Zimoří. Ve skoro kilometrovém úseku nefunguje světelná signalizace, v místě je přitom kyvadlový provoz jedním pruhem a už se tvoří dlouhé kolony. Pozor na řešení nehody u Nových Dvorů na silnici 608 u křižovatky s dálnicí D8. Srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Nevím, jestli mám dobrou nebo špatnou zprávu, ale rozhodně o víkendu by mělo začít pršet. Objeví se přehánky, budou i bouřky. Snad to tolik nenaruší dny dětí, protože ty přehánky budou jenom lokálně a budou opravdu jenom to přehánky, že to přijde a zase to odejde. Naštěstí bude stále teplo, teploty kolem 28 stupňů Celsia zůstanou. Tak to vypadá ten první výhled na víkend. Hezký den s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Žalmani a teď Olympici.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem, dneska je čtvrtek 28. května, co přinese dnešní den. Už ve zprávách v půl jste slyšeli, že v Liberci v Severočeském muzeu uvidíte soutěžní snímky na Mezinárodním Nisa Film Festivalu, ten se každoročně koná ve městech regionu Nisa v Německu, Polsku a Česku. Dneska a zítra se promítá v Liberci, uvidíte třeba snímky Karavan nebo 1+1+1. Jestli chcete vědět víc, poslouchejte naše dopolední vysílání po 11. hodině. A ještě jedna pozvánka k dnešnímu vysílání. V Terezíně je k vidění umělecká instalace dvou berlínských umělců s názvem Pohlednice z Terezína. Tato výstava potrvá do 31. prosince a vy se o ní můžete víc dozvědět odpoledne po 15. hodině. I dnes pokračuje kadaňský pohádkový festival. Dnes si na pódiu užijete taneční hrátky s Honzou Underem nebo animační program A jsme herci. A samozřejmě v kině se promítá hned několik filmů pro celou rodinu. Dnes fandíme, hrajeme čtvrtfinále na mistrovství světa v hokeji. Od 16.20 nás čeká zápas s Finskem a vy můžete fandit u jezera v Mostě, kde je připravena velkoplošná obrazovka. Tak užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Krásný den, minutu před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Možná jste si toho všimli, v Děčíně začali zabezpečovat jedno místo na svahu nad Teplickou ulicí. Padají z něj kameny na frekventovanou silnici a občas se stane, že někomu poškodí auto. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, aktuální teploty již kolem 16 stupňů. Tahle teplota je aktuálně v Chomutově a taktéž v Lovosicích. Maximální dnešní teploty 25 stupňů Celsia, dneska bude jasno nebo skoro jasno. Hezký den.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jestli jste už zvládli takhle být ráno někde u ohýnku na terásce, dát si kávu, tak jste tak trošku country. A i my pro vás jsme měli jednu country melodii na Českém rozhlasu Sever 11 minut před 9. Specializovaná firma začala zabezpečovat jedno místo na svahu nad Teplickou ulicí v Děčíně. Padají z něj totiž kameny na frekventovanou silnici. Skalní četa města prošla svahy nad ulicí a objevila dvě taková kritická místa. Magistrát města se chystá zabezpečit i to druhé. Padající kamení je nebezpečné, hlavně pro osobní auta. Zatímco kamiony menší kameny klidně přejedou, jeden asi 15-kilový kus poškodil auto řidiče z Jílového u Děčína.
1: Bylo to jako každý den, jsem jel z Děčína domů, přede mnou jel kamion.
2: Vysvětluje mi Libor Jerásek s tím, že z kameny na vozovce na Teplické ulici se už v minulosti setkal, zatímco vysoký kamion je přejel a pokračoval v jízdě, pro osobní auto už byly příliš velké.
1: Dva kameny přejel, že jo, a my jsme mezi sebou měli rozestup tak na auto a půl, možná dvě. A samozřejmě jsem si toho těch kamenů všiml, až když jsem se objevili pod tím kamionem, že jo.
2: Jak to znělo, když jste narazil?
1: No, bylo to hodně nepříjemné, jakož to byl tak 10-15-kilový kámen, tak to úplně jako nic příjemného nebylo. Samozřejmě bylo vidět všechny plasty, že vyletěly zepředu.
2: A samozřejmě asi nejenom plasty se poškodily.
1: Právě, no. Rameno jsem měl posunutý a sedřenou promáčklou olejovou vanu.
2: Jakou odhadujete škodu?
1: Jelikož to auto je z roku 98, tak není to úplně jednoduchý si ty věci na to schánět. Cenovka, já nevím, může být okolo 20-30 tisíc. No.
2: Dodává mladík, zatímco opravuje doma pod pergolou rozbitý nárazník svého dnes už veterána. Se svým příběhem se svěřil na sociálních sítích. Na příspěvek reagovalo hned několik lidí, že se jim na Teplické ulici stala stejná věc. Kameny padající ze svahu jim buď rozbily části auta, nebo poškodily pneumatiky. Magistrát města, který je vlastníkem svahu, ale letos přijal jenom jedno takové oznámení. I tak se na dvě problematická místa slibuje zaměřit, říká mluvčí Luděk Stínil.
3: A v lokalitě u garáží tam proběhne zajištění skalní stěny, budou odstraněny uvolněné části a skála bude zpevněna kotvami.
2: Vysvětluje mluvčí s tím, že v těchto dnech už by měla specializovaná firma na svahu pracovat.
3: Náklady jsou 890 tisíc korun bez DPH.
2: Podle Stínila je ale druhá lokalita daleko členitější než ta první a sanace bude obtížnější. Než bude hotovo, zvažuje město v tomto místě nějaké provizorní řešení proti padání kamenů na vozovku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zakázané uvolnění, to abychom mysleli na to, že dneska hrajeme hokej, jsme ve čtvrtfinále, tak samozřejmě fandíme pořádně nahlas, snad to naši borci dají. Jste s Českým rozhlasem Sever, za 5 minut 9 po 9. hodině dáme řeč. Dnešní téma, doplňky stravy, vitamíny, různé další prášky. Co berete, abyste byli zdravější, s čím máte dobré a naopak špatné zkušenosti. To všechno probereme po 9. hodině. Ale nejdřív tady budou zprávy v celou a v nich se dozvíte, že v Hrádku nad Nisou hledají jednatele pro nové technické služby. Hezký den.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: S překladištěm odpadů v Ústeckém krásném Březně nesouhlasí ani městský obvod. Hrádek nad ní souhledá jednatele pro nové technické služby. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše z hnutí ANO, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Přes den jasno nebo skoro jasno teploty vystoupí i k 25 stupňům. Jsou tu zprávy. František Janačík vám přeje dobré dopoledne. Kromě kraje a města Ústí nad Labem je proti překladišti odpadů v Ústeckém krásném Březně také vedení neštěmického obvodu. Firma AVE chce překladiště zřídit ve svém areálu. Měly by tam být například lisy, kolový nakladač nebo velkoobjemové kontejnery. Překladiště by mělo zpracovat až 30 000 tun odpadu za rok. Vedení obvodu Neštěmice se nelíbí hlavně to, že areál je blízko obydlených domů. Shrnula to starostka Iveta Tomková z hnutí Vaše Ústí.
2: Pár desítek metrů udělat překladiště odpadů od bytové sídlišní zástavby je prostě vrchol. Jako má to být něco více než 250 nákladních aut denně. Už tak je to oblast velmi environmentálně zatížená hlukem, prašností, průmyslovou činností.
0: Radnice, město i kraj také argumentují obtěžování obyvatel zápachem. Připomínky k záměru krajský úřad přijímá do zítřka. Vedení Hrádku nad Nisou hledá jednatele pro novou firmu Městské služby Hrádek nad Nisou. Založení městské společnosti schválili zastupitelé už v únoru. Založení firmy ale chtějí nechat až po výběru jednatele. Lhůta pro přihlášky skončí 3. června. Informoval o tom nezávislý starosta Pavel Farský. Firma by postupně měla převzít správu a provoz sportovišť ve městě. Také údržbu komunikací, zeleně a veřejného osvětlení a správu městských budov nebo nakládání s odpady. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varovali před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky chce zrušit pro lidi nad 75 let nebo některé firmy už v tomto roce. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin. Řekl to ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Friedrich.
3: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
0: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Maximální ceny pohonných hmot opět poklesly, jak ve středu vyhlásilo ministerstvo financí. Litr benzínu mohou dnes čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 16 haléřů, tedy o 40 haléřů méně, než byla maximální cena včera. Cenový strop na litr nafty oproti středě také poklesl, a to na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 25 stupňů, na horách do 20 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno 130 cm, průtok 84 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 125 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešek je 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace na silnici 1/15. Počítejte se zdržením mezi Liběšicemi a Zimoří. Ve skoro kilometrovém úseku je kyvadlový provoz jedním pruhem kvůli opravám. Z obou stran ale stojí kolony.
4: Semafory fungují, ale asi se tam stala nějaká nehoda, protože se tady 20 minut už stojí z obou dvou směrů, nikam se to nehejbe.
0: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět minut po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký dobrý den, hezké dobré dopoledne vám všem. Jakým doplňkům stravy důvěřujete? Kolik za ně měsíčně utratíte? S čím máte dobré nebo pak špatné zkušenosti? Fando, tak ty jsi zdravý člověk, bereš nějaký vitamíny?
0: Víceméně zdravý jsem, tedy to bych akorát zaťukal, ale nesmím, mohl bys ty, kdybys byl tak kolega, děkuju. Ale jinak já se občas omezím na nějaké to C-čko, jo, nebo nějaký ten vitamín v šumivé tabletě, ale už jsem si tak jako dočetl, že to v podstatě si jenom tak vylepšuju svoje svědomí, že no. To zdraví to až tak nemá úplně ten účinek. Ale mám zkušenosti s dobrými přípravky na podporu spaní.
5: Jo?
0: Tedy osvědčilo. Střezalkový čaj, doporučím, v každé lékárně ho mají. Je to účinné, já jsem se tím jednou otrávil, protože jsem se bál, že neusnu, tak jsem si vzal 4 za den, jsem si udělal. A opravdu, přátelé, není to dobrá kůra. A nespal jsem.
5: Takže všeho s mírou. Zavolejte 475 212 212 dnešní téma doplňky stravy. K tomu dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Helena Vondráčková, teď už Marek Ztracený.
1: Dáme řeč se zdravím.

0: a s ní i pořad Dáme řeči tady. Věříte doplňkům stravy? Kolik měsíčně utratíte za různé vitamíny, prášky? Já věřím doplňkům stravy. Někdy si připadám, že už musím začít kvést, kolik toho denně beru. Teda klasické vitamíny jako C-čko, D-čko, to ne, to jako v zásobě nemám, ale v první řadě na radu kamaráda beru kotvičník, že prý budu mít víc energie a zrychlí mi to metabolismus, tak zatím nevím. Stále je u mě taková ta jarní únava. Jak je to u vás? Čím si doplňujete stravu, abyste byli zdravější? Není úplně dobré všechny vitamíny v tabletách odmítat. I přes veškerou péči nám totiž některé vitamíny mohou chybět. Redaktorka Markéta Vejvodová se proto praktického lékaře Petra Grenera ptala na to, jaké minerály a vitamíny bychom měli doplňovat.
1: Myslím si, že jsou dva takový hráči na trhu v tomto smyslu. V první řadě je potřeba hlídat hladinu vitamínu D. Speciálně u žen, které jsou po graviditě a kojí, nebo u žen v preklimakteriu a v klimakteriu. Zde ty hodnoty vitaminu D výrazně klesají i v letních období. Jednoduchá metoda je zajít za svým praktickým lékařem, kde se stanoví hladina vitaminu D v krvi a podle toho vlastně se pak zcela jednoduchým způsobem doplní vlastně ta hladina pravidelně, kdy vlastně ta léčba je vždycky dlouhodobá. Musí trvat několik měsíců a je potřeba vždy v průběhu ty léčby potom ještě tu hladinu opět zkontrolovat. Neb vlastně ten vitamin D je vitamin, který výrazně ovlivňuje metabolismus kostí a vlastně jeho nedostatek může vést potom k dost vážným kostním poruchám.
2: Tak to je další otázka totiž, jak doplňovat vápník a hořčík, který v podstatě právě naše kosti potřebují. A jak vlastně zjistíme, že ho máme nedostatek?
1: Vápník i hořčík vlastně můžeme stanovit stejným způsobem jako hladinu vitaminu D, to znamená sérologicky. Objevují se určité klinické příznaky, které svědčí pro nízké hladiny těchto jontů v krvi. V první řadě to můžou být různé křečové stavy, bolesti v kloubech, celková únavnost, ale ty mohou mít za příčinu i jiné faktory. Takže pakliže máme podezření na sníženou hladinu těchto jontů, je vždy potřeba udělat laboratorní test, který nám jednoznačně stanoví, jak vlastně jsme na tom po téhle stránce a je-li třeba doplnění těchto jontů. Nejlépe doplnit přirozenou cestou, to znamená bohatou, pestrou stravou. Pakliže vlastně máme vysoký úbytek nebo vysoký deficit těchto jontů, je potřeba přistoupit vlastně už k substituci přímo medikamentózní, kde je řada preparátů, které váš praktik nebo váš lékař vám zordinuje s přesným dávkováním a s přesným postupem i s naplánováním kontrol, abychom byli schopni vidět, jak se ta hladina v krvi vyvíjí.
0: Tak a teď to nechám na vás. Jaké vitamíny vy

0: do těla doplňujete, nebo prášky, můžou být i třeba takový ty míchací do vody. Co berete, abyste byli zdravější, s čím máte dobré a s čím naopak špatné zkušenosti, jestli už jste se někdy nechali napálit na zázračné výsledky. Volejte 475 212 212, dáme řeč. Můžete napsat i mail na dámereč@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Příjemný den vám všem, vitamíny, doplňky, stravy probíráme. Teď mám v kapslích nějaký rybí tuk. Prý to pomáhá, uvidím, a taky nějaký zázračný tabletky, které chutnejí po pepři. Já to vždycky dostanu k Vánocům, narozeninám, tak tomu musím věřit. Pojďme na první telefonát. Olina Skryr je na telefonu. Hezký den.
1: Taky všem přeju hezký den.
0: Krásný den. Tak
1: a
0: vyberete.
1: A už by bylo potřeba nějakou kapku, kdyby nám poslali ze zhora, no ale...
0: No snad přijde o víkendu, hlásí, prostě. Že by něco mělo přijít. Ale dobře. Co vy a doplňky stravy? Berete něco?
1: No, já nejsem milovník nějakých medicamentů. Já jako vůbec nepotřebuji vůbec nic. Jo. Mě nebolí hlava, mě není prostě nic.
0: Jasně.
1: Nebyl to levýho kolena. Ale leta beru vitamin D.
0: Ano.
1: Ten beru denně jeden. A potom jsem někde v nějaký ty zdravotní, jako povídání zdravotně nějakým tom, že jsem slyšela, že mangamin taky, že se, a že je to proti klíšťatu.
0: Aha.
1: Tak ten beru taky denně.
0: Ano, takže tohle to. No. A funguje to třeba na ty klíšťata konkrétně?
1: Tak já se nepohybuju do lesa, protože já se bojím. Jednou tam zastřelili manželský pár, pak tam jsou vrci, pak tam jsou medvědi, pak tam znásilnili houpačku a já jsem blok, prostě nemůžu do lesa.
0: Prostě. No, ale tak oni jako jsou klíšťata i na zahradách.
1: No a na zahradě jsem pořád, Ne, ne, nemůžu říct, prostě mě to, chytla jsem se toho povídání v té debatě a prostě beru pangamin leta a vždycky tak možná v zimě ho vypustím, jo? Ale tyhle ty dva bery neustále. Hele, mě když bolí někdy hlava za 5 let, tak jsem tady štrsku toho takovýho růžovýho tylentilky, jak se to jmenuje, ani pořádně.
0: No jasně, no tak já vám teda popřeji hodně ale, zdraví.
1: A ještě vám řeknu, proč, jako já jsem fakt zdravá, jo? A já teda to přikládám k tomu, já jsem vyrostla v hospodářství, kde bylo všelico, husy, kachny, tráníce, to všechno. Krávu jsme měli, smetanu jsme pili na žízi. Maminka vždycky říkala, jen se napijte, víte si, holky. No a já, podle mě, každý orgán v těle si něco veme z toho jídla.
0: Jasně.
1: Maminka, co dala na stůl, to jsme snědli. Jo. A já, když jsem mě bylo 15, šel jsem si učit na kuchařku a tam mi kamarádka řekla, tohle já nevím. Nejím, tak já najednou jsem strnula, jako co nejí, já jsem to v životě neslyšela, že někdo něco nejí. No,
0: tak no, tak. No tak já vám popřeji hodně zdraví a to koleno se dá taky dohromady, jo?
1: No, no, chci to s někým vyměnit, když ho bolí pravý nebo levý, že bys to byl mě a oni se mnou nechtějí handel udělat. Tak
0: jasně,
1: tak.
0: Dobře, díky, tak mějte se, nashledanou. Napsala nám Milena několik různých super zaručených těchto zázraků, beru vitamin C, omega ryby, tuk, kolagen, aby mi nevzali kolena a kyčle. Stejně si myslím, že je to spíše placebo, jim to trochu pomůže po psychické stránce, raději čerstvé ovoce, zeleninu, ale ti nabízející po telefonu jsou tak důkladní, že mě přesvědčí, abych opět koupil nový produkt od jejich firmy. No, je to tak, tak nám napište, jaké doplňky stravy berete vy, jestli jste někdy naletili, co vám opravdu pomáhá, volejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: Nepromarněte ani jednu chvíli, abyste se dovolali na 475 212 212 dáme řeč. Dnešní téma doplňky stravy, jestli jim důvěřujete. Co beru pravidelně, tak to je kolagen. Mám ho v prášku, smíchám s vodou. Často na něj zapomínám, tak nevím, jestli vůbec má nějaký účinek. A jelikož trpím na křeče, tak pravidelně musím brát hořčík. Ten opravdu asi většině z nás, co se tak ptám, schází, takže ho musíme doplňovat uměle v tabletkách. Pojďme na další telefonát. Hanka z Mostu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím. Tak, jaké doplňky stravy vyberete, abyste byla zdravější?
1: Já teď, jak jste jmenoval ten doplněk stravy, vitamin B6, hořčík.
0: Ano.
1: Ten kupuju. A potom ještě magnézium.
0: Ano.
1: To počkejte, to je taky
0: hořčík,
1: ale kalcium je vápník.
0: Ano.
1: Takže vápník, ten taky si kupuju vždycky tak jednou za půl roku třeba. A teď jsem objevila ten hořčík, vitamin B6, taková tekutá, takový v lékárně to prodávají. Má to pomerančovou příchuť, je to tekutý, je jich tam 10 v tom a je to pomeranč anebo třešeň a to je strašně moc dobrý, tak to je taky hořčík B6, to taky
0: si hořčík, jasně.
1: Ještě prosím vás, jsem chtěla říct, že když je tady vždycky africký den jednou za rok, oni prodávají všechno takové ty vitamíny a ovoce a to všechno. Tak mi tam dcera jednou koupila takový prášek, baobabový prášek.
0: Ano.
1: A představte si, že jsem měla velký problémy s očima a když jsem šla na kontrolu, když jsem po tom prášku, co jsem pila, každý den tři lžičky do vody, takže oni mi ty oči zjistili úplně perfektní. Všechny vady, co jsem tam měla, se ztratily, takže ty tam nejsou. Takže baobabový prášek,
0: ano.
1: Den. A potom ještě je strašně zdravý na těch afrických dnech. Ono to je drahý, ale stojí to za to. A to zase byly takový šlupky, víte, jak, se, jak je kávička a má to tu zelenou šlupku, když se pěstuje kafe. Tu zelenou šlupku oni osušili, že jo, v té Africe. A tak z toho se taky, z toho se zase, to se zalývá jako horkou vodou a pěstil čaj. A to je taky hodně zdravý. Takže to jsou takové věci, co já používám a věřím tomu, hlavně tomu věřím.
0: Ano.
1: Takže takhle a já bych to chtěla doporučit jako těm všem posluchačům.
0: Díky za doporučení a buďte zdravá.
1: Mějte se
0: hezky.
1: Takže taky, no, takže zdravím všechny a ať jsou všichni zdraví.
0: Naschledanou. Tak píše nám Miloš, počítá se i kafe, to mám pětkrát denně a je to můj ideální doplněk stravy. Zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, jaké doplňky stravy berete, co vám pomáhá naopak.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem, doplňky stravy. Zní to hezky, jako mě připadá doplněk stravy, že by mohl být i knedlík, což je taky svým způsobem doplněk, ale ty pravé doplňky stravy vás asi hned tak nezasytí. Čemu věřím nejvíc? Co mi fakt pomáhá, tak to je Vincentka, ať už v lahvi, anebo v tabletách na hlasivky. To je výborná věc. Pojďme na další telefonát. Ota z Ústí nad Labem je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jaké vy doplňky stravy berete?
1: Žádný.
0: Vůbec?
1: Já vám do toho možná chodím vidle, ale mě se to jako... Jednou jsem šel právě na nějaký kontroly v polikliniky jedný a zastavili mi tam takový, že mi změří tlak a tuk podkožní a tohle to všechno. Jasně. Tak pochopitelně jsem byl tlustej podle nich, takže mi pozvali na nějaké jednání. No tam mi dali takovou dietu, že by, a to jsem měl slušný plat, mě můj měsíční plat nestačil.
0: Aha.
1: A pozvali jenom nějaký takový prášek a jedna kašička k obědu a večeři dvě žičky a takovýhle ty to. Takže jako já beru to, že nevím. Takhle, někomu něco pomůže, věř a víra to já tě uzdraví, to je jako jedna věc.
0: Ano.
1: A věc, jakou máte vy vlastní dispozici. Jsem byl nedávno u paní doktorky na takový té pravidelné kontrole.
0: Jasně.
1: A říkala, vy máte cholesterol jako 35-letý a je jim se 70.
0: To jest.
1: A já jí říkala, vidíte, já jsem dobrý, že jo, to žiju zdravě. Říkám, to vám nevěřím ani to, protože máte za to může vaše tělo, který ano. Si s tím dovede poradit.
0: Jo.
1: Jsou lidi, kteří se kouknou u řezníka přes výlohu na buček
0: ano.
1: A v tu ráno jim naskočí cholesterol.
0: No jo, no.
1: Takže takhle to asi je. A je druhá to... věc, co jako si to posloucháte, nikde neříkají, že k tomu všemu, když chcete zhubnout a takhle a hodně, musíte mít ještě hodně pohybu k tomu, k té dietě a k tomu všemu. Takže já se spíš toho jíst přiměřeně nezdravě, nepřejídat se a zase a hlavně se pohybovat. Tomu věřím já.
0: No vida, to
1: no
0: je krásný.
1: No a už je mi 77, takže něco o tom vím, takže no. Asi to tak bude.
0: Je to tak. Tak já vám popřeji pevné zdraví. Díky za
1: a
0: telefon.
1: A problémy nemám.
0: Tak díky jako za telefonát a pevné zdraví. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky naschle.
0: No tak... To jsme měli úplně z opačného ranku něco. Božena ze Žadce píše, tak já se snažím brát doplňky, které potřebuji. Naučí lutein komplex, omega 3, kalciču D3, nevím, jestli to čtu dobře, koenzym Q10, magnézium B6, zinek a pochopitelně jim listovou zeleninu, citronovou šťávu každý den ráno a ovoce. Snažím se jít zdravě a cvičím každé ráno. Co vy a doplňky stravy? Berete něco? Funguje to? Nefunguje to? Volejte 475 212 212 nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, doplňky stravy dneska probíráme, občas na mě vyskočí nějaká novinka, že bych měl tělu dodávat kyslík nebo vodík, ale to už mi fakt připadá jako prodej vzduchu. Není, co by se nemělo přehánit, možná i já ten počet pilulek zredukuji, jak říká kamarádka, stačí, když dodáš tělu C-čko. Pojďme na další telefonát, Radka z Kralup nad Vltavou je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, já děkuji za tohle hezké téma a chci říci, že opravdu je ten, jak přede mnou řekl ten pán, pohyb je dobrý, zdravá strava, ale ještě jedno si myslím, tady nikdo neřekl, ano, že k tomu, aby byl člověk zdravý, potřebuje dobrou náladu, být pozitivně naladěný. Jo. A to je vaše rádio, vaše písničky, vaše témata.
0: Je, to je krásný.
1: A k tomu, to je potřeba, to je základ. No, můžete žít, jak chcete, ale musíte mít dobrou náladu, musíte být pozitivně naladěný, jinak z těch jim magnézium, což je velice důležité, jak pro nervovou posvaly, to je potřeba, a jinak jim jako zdravou stravu, a z té zdravé stravy si to potom jako
0: vybírat.
1: Jako veme to tělo, ale taky některé jako ne, v některých potravinách je toho málo, takže si lidé, a nejlepší je poradit se v lékárně a tam vám doporučí, co je dobré a co ne. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji za vaše rádio.
0: Díky a my vám budeme dodávat dobrou náladu i nadále, jo? Mějte se hezky. Naschledanou. Tak to jsme rádi, že i my jsme pro vás skvělým doplňkem stravy. Zavolejte ještě jeden telefonát, stihneme 475 212 212. Dáme řeč, jak jste na tom vy s doplňkami stravy, co berete, jestli jste někdy někomu v tomto smyslu naletěli. Můžete napsat e-mail na dame@rozhlas.cz. Napsal nám Honza, já beru vitamíny pouze když jedu na cesty, třeba dělat někam něco do hor, do přírody, a jinak zobu centrum, to zobu celý život. Tak díky a i vy zavolejte.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
0: Tak jsme se shodli, že třeba nejlepším doplňkem stravy je hodně ovoce, obyčejné jabko nebo zelenina. A děda měl skvělý doplněk, každý ráno si dával štamprdli slivovice. Tam je prý spoustu vitamínů. Pojďme na další telefonát. Jarda ze Žandova je na telefonu. Hezký den.
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já jsem chtěl jenom říct, jsem v důchodu, žádné přehánění prostě s tím zdravým jídlem, jíst úplně normálně všechno, ale s mírou, jo, a nějaký ten hořčík, jak říkala paní, magnézium, a hlavně každý den téměř po obědě si dát jedno 11-stupňové pivo zvířecí, nebudu mluvit, který je to zvíře. Ale to je nejlepší prostě.
0: No jasně.
2: A nemám žádný takhle, mám teda problémy, že jo, je mi přes 70, ale jako docela je to dobré s tímto.
0: Takže se tímhle držíte, ano.
2: Žádné přehánění prostě. Jako upěnlivě něco dodržovat, a to neexistuje.
0: Jo, takže ten hořčík. A hořčík pomáhá? Myslíte si, že pomáhá?
2: Jo, i vitamin C, že jo, když jsou chřipky, já nevím co, a pak je tam vitamin D ještě. A ty, co vám v lékárně, jak paní říkala, co vám dají, no. Ale opravdu nepřehánět, nic si neříct, ale tohle nemůžu jíst vůbec a to nejde prostě.
0: No, a po tom obědě, jak máte ten speciální vitamin, to máte jako pravidelně nakoupeno? Jo.
2: Mám nakoupeno pravidelně v obchoďáku basičku a ta basa mi stačí téměř na měsíc, takže to nevypiju, abyste myslel na jednou.
0: Jo, takhle. Jo.
2: No je, opravdu po tom obědě jenom to jedno.
0: Krásný doplněk.
2: A těch 20 až mezi 25 a 20 za měsíc po jednou. No
0: jo.
2: A dobrý je to.
0: Je to dobrý,
2: no.
0: Tak ať vám chutná na zdraví.
2: Jo,
0: ono
2: děkuju.
0: Se říká ostatně na zdraví, no, že ano? No. Tak na zdraví.
2: Tak. Ty šťávy, limonády, nebo já nevím, co prodává k pití, ty sladký zabijáky. To je prostě kšef pro ty firmy akorát. Jo. Tak jo, no.
0: Dobrý, díky, mějte se hezky.
2: Mějte se taky dobře a pokračujte za dalším vysílání.
0: Děkujeme, naschledanou. Píše Petra, kamarádka si nemůže vynachvalit chlorelu. A ještě píše Irena, já rozhodně ten hořčík, několikrát už zmiňovaný, dost často jsem měla křeče v lýtkách a po delším branění je prakticky po křečích. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.

0: Jste s Českým rozhlasem Sever. Doplňky stravy jsme dneska probírali. Já tady mám Lenku Šubovou. Leni, ahoj.
1: Pěkné dopoledne.
0: Kolik pilulek už si dneska spolkla?
1: Dneska já jsem si zapomněla vzít i prášek na alergii, takže žádnou.
0: No tak jo, prášek na alergii není doplněk stravy, ale bereš nějaký doplňky stravy?
1: No občas zobu něco jako na podporu růstu vlasů a nechtů.
0: To je co?
1: Biotin a tyhle věci.
0: Jo. Má to.
1: Jako, koukni.
0: Vlasy až na zem, no.
1: A když pak přijde chřipková sezóna na podzim, tak C-čko a D-čko se snažím.
0: Jo. A žádný kolagen nepotřebuješ ještě?
1: Kolagen bych určitě potřebovala. No. To jsem taky jako párkrát zkusila, ale vždycky to skončí u nějaké týdenní kůry. Nejsem úplně systematický člověk a u toho C-čka tam mám pocit, že to jako nese výsledky u toho kolagenu. Co si budem nalhávat, je to obchod s nadějí.
0: Ano, tak po 10. hodině co doplníš k doplňkům stravy?
1: Doplním fotbalový míč. Jak si na tom ty a kopačák?
0: Výborně.
1: Jo, máte
0: se rád. Ani jeden gól.
1: Já jsem si myslela, že to nebude úplně tvoje disciplína. Tak já dnes v dopoledním expresu budu mít rekordmana, který to právě s kopačákem uměl extrémně dobře. Dokázal s ním žonglovat. Nebylo to o gólech, ale o tom, kolikrát ho kopne a jaké věci s ním dokáže. No a narodil se v Teplicích, takže logicky patří mezi slavné Severočechy.
0: Zítra v pořadu dáme řeč, to bude veselý. Vzpomínáte si na vesnické zábavy? Chodili jste na nějakou vesnickou zábavu? Už zítra v pořadu dáme řeč. Český rozhlas Sever.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči v Česku vyzkoušeli vůbec poprvé nákladní drony, stroje pomohly s úklidem v Národním parku České Švýcarsko po požáru. V Mostě otevřelo centrum pro pečující, naučí je správné postupy a představují pomůcky. Distributoři kvůli limitům sítě nezapojují některé solární elektrárny. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Hasiči v Česku poprvé při zásahu využili robustní nákladní drony. 4 bezpilotní letouny pomáhaly v náročném terénu v tomto týdnu v Národním parku České Švýcarsko. V oblasti Jahodové cesty transportovali hadice a další vybavení, které tam hasiči preventivně ponechali po nedávném požáru u Hrynartic. Informovala o tom ve středu mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Takzvané kargodrony unesou až 30 kg nákladu a hasiči je chtějí nasazovat i při jiných mimořádných událostech v těžko přístupných terénech. Nákladní drony mají hasiči v Česku 4. Jeden je na generálním ředitelství, další v Hlučíně, Jihlavě a ve Zbirohu. Každý měří přibližně 180 x 180 cm a váží okolo 90 kg. Výcvikové centrum pro pečovatele pomůže s nácvikem domácí péče. Nově otevřelo v Mostě. V budově městské správy sociálních služeb vedle zimní haly. Personál představuje zájemcům asistenční pomůcky a učí je, jak si usnadnit péči o své blízké v domácnosti. Více řekl ředitel organizace Luboš Trojina.
3: Máme databázi žadatelů, máme jich tam zhruba 1000. To znamená, co žadatel o službu, tak to většinou znamená rovná se rodinní příslušníci. My jim to jsme schopni nabídnout, protože my s nima tu interakci máme.
1: Kraj chce výcviková centra pro pečující v každém okrese. Poradenství už funguje třeba v Litoměřicích nebo Ústí nad Labem. Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a také enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí. Říká to jeho mluvčí Lubomír Budný.
4: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
1: Omezení kapacity řeší také predistribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácností se problém ale týká například velkých solárních parků. ČES na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Dosud stát podpořil na 600 000 domácností, z toho 2/3 od roku 2021.
2: Počasí.
1: Po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty čekáme i do 25 stupňů Celsia ve stínu, mírně chladněji bude v severovýchodní části kraje. Na horách dnes počítejte s teplotami mezi 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích Trnovanech se u křižovatky ulice Skupova a Doubravská srazila 2 osobní auta. Pozor na výjezdu z Vrbna nad Lesy na Hřivčice na Lounsku. Asi 100 metrů od přejezdu se uklízí po nehodě, při které osobní auto narazilo do stromu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji pěkný čtvrtek, je tu dopolední Express a v něm dnes asijské bylinky. Naučná stezka ve skalách, na které provází malá geoložka, její kamarád Krkavec a také nejlepší fotbalový žonglér světa. Písničky, které nestárnou, zaspívají Marie Rotrová a za okamžik také Marta Kubišová, nejdřív ale Lucie a její šrouby do hlavy. Tak příjemné dopoledne a ničím nerušený poslech Českého rozhlasu Sever.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Zvony v písni Marty Kubišové, 13 minut po desáté v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Před námi je medailonek slavného Severočecha. Muže, jehož současným koníčkům rozumím. Naopak tomu, čemu se věnoval celý život, ne že nerozumím, ale vím, že bych toho rozhodně nebyla schopná. On to totiž uměl naprosto skvěle s kopacím míčem a já a míč to nejde dohromady. Nejenom ten kopací, ale vlastně jakýkoliv kulatý míček, který se mi dostal do ruky, ukázal, jak velká jsem nešika. Naopak Jan Skorkovský byl s míčem velmi šikovný, ba nejšikovnější na světě.
1: Slavní Severočeši. Rekordman rekordů, nejlepší fotbalový žonglér světa a taky doktor. Tím vším byl a vlastně ještě je Jan Skorkovský, který se narodil v roce 1952 v Teplicích. Fotbal hrál od 5 let. Magická síla míče ovládla celý jeho život. Na začátku 70. let koketoval s prvoligovým fotbalem v Teplicích a Zbrojovce Brno. Nakonec upřednostnil studium medicíny. Dlouho se pak v Praze živil jako veterinář. Proslul ale především neuvěřitelnými kousky s míčem, švihadlem a dalšími předměty. Jan Skorkovský vytvořil za 30 let 1515 světových nebo domácích rekordů. Byly vytrvalostní, rychlostní nebo dovednostní. Jejich výčet je nekonečný. Do Guinnessovy knihy rekordů vstoupil v roce 1990, když zaběhl pražský maraton s balónem na noze, aniž by mu spadl na zem. Ve stejném roce přešel s míčem celou Itálii. Žongloval s 3-milimetrovou antiperlí, melounem, dětským kočárkem a dalšími bizarními předměty. Kariéru oficiálně ukončil v roce 2011, ale pak se ještě na chvíli k rekordům vrátil. Statistiky uvádějí, že celkově naběhal 170 tisíc kilometrů a natrénoval 40 tisíc hodin. Doteků s míčem prý udělal 170 milionů. V současné době se už jen těší z vnoučat. Míč vyměnil za akvaristiku, turistiku a sbírání hub. Zajímavý rekord Jana Skorkovského si necháme na závěr. Podle svých slov vypil v životě jen 1,5 litr piva. Znáte u nás na severu někoho takového?
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Hned u vstupu do skalního města v Tise na Ústecku na začátku naučné stezky obnovené po 40 letech narazíte na šikovného krkavce Alberta a malou geoložku Matildu. Tyhle nevšední průvodce vám představí Kateřina Granátová, manažerka cestovního ruchu Tisa v rozhovoru s Evou Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí s sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nijak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého a bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení, a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Popisuje novou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, manažerka cestovního ruchu Tisa. Tak jestli vás některý z těch pozdnějarních nebo letních výletů zavede právě do Tise, ukažte svým dětem či vnoučatům Matildu a Alberta, ať se baví.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Oblíbil si styl amerických kaváren. Před 16 lety ho v Chomutově Jan Havelka poprvé nabídl lidem. Teď má provozovny taky v Mostě nebo v Teplicích a svým podnikáním se dostal na seznam vědců Ústecké univerzity. Dalšího z aktérů pozitivní změny Mozaika proměn regionu nám teď představí náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, dobrý den.
2: Pěkné dopoledne.
1: V čem jsou ty provozovny, o kterých mluvíme, jiné?
2: Vědci si tento díl katalogu aktérů pojmenovali jako příchuť lepších zítřků. Podle majitele Jana Havelky přišel před 16 lety s něčím, na co lidé nebyli zvyklí a říkal, že z začátku to nebylo úplně jednoduché je přesvědčit, že to vlastně není špatně, jenom jinak. Zákazníci byli zvyklí na zákusky typu kremrole, punčák nebo rakvička. Lagarto začalo nabízet zákusky ve skle, kávu založenou proti tenkrát běžnějšímu italskému stylu na větším objemu nápoju a s různými příchutěmi, což je známější hlavně v Severní Americe. Celkově to mělo právě vyústit v lepší gastronomický zážitek.
1: Ten koncept vybrali lidé z univerzity jako inovativní a zdá se, že nakonec ho oceňují i zákazníci.
2: Jako první byla provozovna v Chomutově. Dnes funguje vlastně takový místní řetězec, navíc ještě v Mostě a Teplicích. V Mostě pomohla kavárna oživit dnes už oblíbený areál u jezera Most. V Teplicích je od roku 2019 dokonce úplně nový koncept. Je to vlastně restaurace. Nabízí celý den takzvané brunch menu, taková ta snídaně-obědová jídla. To všechno oceňují právě zákazníci, především ti stálí, kteří si na nabídku zvykli a podniky jak u jezera Most v Teplicích, tak i stále v Chomutově navštěvují.
1: No, aby ten přehled byl úplný, Lagarto to zkoušelo i v Kadani a tam to úplně nevyšlo. Ale pojďme k obecnějším informacím. Je pro podnikatele ta aktivita univerzity, to, že je zařazuje do výčtu nazvaného Mozaika, nějakým přínosem?
2: V tom klasickém obchodním modelu je pro toho podnikatele samozřejmě podstatné, když o jeho produkt je zájem mezi zákazníky. Pak je tu ale ještě ta další zpětná vazba, jako je například známka jednoho z významných turistických průvodců, který tu síť restaurací ocenil, nebo právě to, že si vědci z univerzity všimli přínosu pro kvalitu života v Ústeckém kraji tím, že pomáhá zvednout gastronomii v Ústeckém kraji. A podle Jana Havelky je to velmi příjemné ocenění toho jeho podnikání.
1: Říká Robin Rerich, který se obětoval a podle cinkání lžiček v pozadí skutečně vyrazil do kavárny. Tak my moc děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Marie Rotrová o štěstí a já bych řekla, že mám v životě to velké štěstí, že nepatříme mezi 5% lidí, kteří mají někde v genech zakódováno, že jim koriandr chutná jako mýdlo. Tahle typicky asijská bylinka je podle mě naprosto úžasná, ale skutečně jsou lidé, kteří ho nemohou pozřít. Prostě jim to genetická výbava nedovolí a tak jim koriandr nechutná. Proč o něm mluvím? No protože předpokládám, že v babských radách, které jsou zasvěceny asijským bylinkám, koriandr nebude chybět.
1: Babské rady.
2: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Za 7 minut bude 11 a my se Slávkou Brádlovou před sebou máme nelehký úkol, to jest vtěsnat do minima času maximum pozvánek na dnešní akce. Slávko, hezký den.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Ono to bude dnes takové pestré, ale samozřejmě asi nemohu začít u ničeho jiného, než u dnešního zahajovacího koncertu 61. ročníku hudebního festivalu Ludwiga van Beethoven. Dům kultury Teplice, 19. hodina. Hrát bude Severočeská filharmonie pod taktovkou Charlesa Olivieri Munroa. No a vystoupí dva solisté z dalekého Hongkongu, tenor Warren Mok a sopranistka Bing Bing Wang.
0: Doufám, že zvukomalebné jméno.
1: Tak už jméno samo o sobě. Tak zazní tam árie z oper Verdiho, Pucciniho, Mascagniho, ale pozor, taky přijde na řadu i opereta France Lehára. Tak trochu jiné dění je v Děčíně. Kavárna Coffee and Books zve na 18. hodinu na další díl Café Nobel a dnes to bude téma bohové a bohyně starých Slovanů. Tak kdybych neměla jiný program, na tohle bych se jela ne podívat, ale spíš poslouchat. Určitě je to zajímavé. Tak, potom je tady pozvánka do činoherního studia v Ústí nad Labem. V 17 hodin první repríza, zatím poslední premiéry Fuente Ovechuna, Lope de Vega, mluvili jsme o tom. A potom tedy navazuje ještě vernisáž výstavy, která je vlastně závěrečnou do této sezóny a je to výstava s názvem Když moudřejší už neustoupí a představují se tam Sofie Marková, studentka tady Fakulty umění a designu Ústecké univerzity a Nela Bártová, která absolvovala pražskou AVU. Obě dost zajímavé osobnosti. Ta výstava, když nestihnete dnes vernisáž, potrvá do konce června. No a já myslím, ještě ale něco musím dodat. Opera Ústí nad Labem, Hrad Střekov, 19. hodina. No, Daniel Hulka a Jakub Pustina, nádherný bas, nádherný tenor, nádherný zážitek, dobré počasí. Kdo by chtěl víc?
0: V těch kulisách to může být velepěkné.
1: Mají to tam vyzkoušené.
0: Já než si mě odvedla na Střekov, tak jsem přemýšlela o těch situacích, kde je žádoucí, aby moudřejší neustoupil.
1: Jsou takové situace, zřejmě dámy výtvarnice to tak vidí.
0: Tak jestli chcete vědět, jak to pojednali, můžete vyrazit do Ústeckého činoheráku. No a na ten Střekov to je jako zaručený typ. Tam se prostě bavit a kochat budete zaručeně.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantazy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Krásná lípa začala s rekonstrukcí bytového domu, budou tam byty i ordinace. Dokončovací práce na rekonstrukci mostu v Trnovanech na Žatecku od dneška omezují autobusovou dopravu. V Liberci večer začíná program mezinárodního NISA Film Festivalu. Přes den jasno nebo skoro jasno, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Krásná lípa se pustila do rekonstrukce bytového domu v ulici Masarykova. Práce budou trvat rok a půl a mají stát kolem 40 milionů korun. V objektu bude, kromě bytů, také ordinace.
4: Podle nezávislého starosty Jana Koláře vznikne v objektu 11 bytových jednotek. Některé z nich budou takzvané sociální byty, určené například jako startovací pro mladé lidi z Krásnolipského dětského domova. Na rekonstrukci dostalo město 15-milionovou dotaci z Evropské unie. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Kvůli dokončovacím stavebním pracem na mostě přes řeku Blšanku v Trnovanech na Žatecku je od dneška do poloviny července autobusová linka 718 na objízdné trase. Podle webu města bude nově ve směru z Žatce zastavovat v Trnovanech na silnici 225. Zastávka za Lužice rozcestí se přesouvá přibližně o 80 metrů směrem ke křižovatce na Stekník a spoje přes Drahomyšl jedou nově v pořadí Stekník, Zálužice, Drahomyšl a Trnovany. Diváci v Liberci dnes večer můžou navštívit projekci filmů, které jsou součástí NISA Film Festivalu. Mezinárodní akci hostí 11 měst v příhraničí v Německu, Polsku a Česku v oblasti regionu NISA. Na všech festivalových místech lidé uvidí kolem stovky filmů. Jaké je čekají dnes v audiovizuálním sále Severočeského muzea v Liberci, říká členka organizačního týmu Barbora Jabůrková.
5: Od 18 hodin se můžete těšit na hraný film Mambo Maternika. Po projekci následuje beseda s režisérkou a scénáristkou Borbálou Nagy. Od 8 hodin se pak můžou těšit na českým lvem oceněný film Karavan. Bude následovat beseda s režisérkou Zuzanou Kiršnerovou.
2: Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví město Tartu a vydává se na prohlídku baltské obranné linie. Podél svých pozemních hranic s Ruskem buduje Estonsko systém opevnění. Jehož součástí mají být mimo jiné také desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident Pavel jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firem do zabezpečení hranic pobaltských států.
3: Počasí.
2: Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty přes den vystoupí ve stínu i k 25 stupňů Celsia. Chladněji, mírně chladněji tedy bude v části kraje na východě do 23 stupňů. Na horách počítejte s teplotami od 17 do 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Kadani policie a lékaři zasahují u nehody osobního auta s chodcem v ulici Kapitána Jaroše. V Děčínské ulici Březová omezuje provoz srážka dvou osobních aut. Podobná silnice na výjezdu z Litoměřic na Křešice po silnici 261. Tam se srazilo osobní auto s nákladním. A v Mostě také nehoda. Jde o srážku dvou osobních aut v ulici Moskevská. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dostat Oscara, to už je něco s velkým ň. V pokračujícím dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever budeme mluvit o ústeckých muzejnících, kteří dostali něco jako Oscara za mídlové bubliny, respektive za projekt mapující příběh mídlového království rodiny Šichtových. Naším hostem bude už po písničce Anika Martin Krsek.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ústečtí muzejníci dostali muzejního Oscara. Získali významné ocenění za projekt Království mídlových bublin. Ten přibližuje život a podnikání rodu Šichtů, zakladatelů značky mídla s jelenem. Tři generace rodiny dokázaly vybudovat mídlové impérium, které vlastně existuje dodnes. A právě o tom si dnes budu povídat s naším hostem, historikem a nezávislým senátorem Martinem Krskem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak nejdřív k těm Oscarům. Gratulujeme. Co to vlastně jsou ti muzejní Oscaři?
2: Ta cena se oficiálně jmenuje Gloria Musealis. A rozděluje se tady každý rok ve třech kategoriích. A muzejní výstava roku, muzejní počin roku a muzejní publikace roku. A my jsme teda ji získali v té kategorii muzejní počin roku.
1: Muzejní počin, to je takový jako široký pojem. Pod to se dá schovat vlastně kde co. Tak co všechno ten váš počin obsahoval?
2: Je to fakt, že skutečně ta kategorie zahrnuje kde co a o to má pak to komise těžší rozhodování porovnávat některé z těch vlastně nominantů. No a ten náš muzejní počin tedy zahrnoval jednak ten film Království mídlových bublin, ale zároveň i jeho prezentaci, třeba slavnostní uvedení tady v Ústí nad Labem, ale vlastně ten film byl jakýmsi výsledkem mnohaleté práce na dokumentaci těch dějin této fabriky a vlastně na budování vztahů s potomky té rodiny, která vlastně jako potom vyvrcholila v principu, a to si možná necháme na později, vlastně tím pointou toho filmu.
1: Jasně, nebudeme prozrazovat konec hned na začátku. Nicméně, když se ohlédnete za celou tou dobou, kdy jste tím projektem žili, předpokládám, že točení toho dokumentu, to už byla jenom třešínka na dortu. Co bylo jako nejtěžší, nejsložitější v přípravě?
2: Já musím říct, že to točení dokumentu nebyla jen třešnička na dortu. To opravdu byla jako několika letá aktivita.
1: A I to natáčení,
2: ano. Ten film vznikal opravdu, no, můžu říct, že vlastně v roce 2018 zašlo s přípravama toho filmu, takže ten film vznikal teda nějakých 7 let. Mm-hmm. Ale vlastně nejtěžší, no to jako fyzicky nejtěžší, samozřejmě bylo ledasco. My jsme z továrny Šichtů odvážili technologii, nejstarší vodíkovou technologii ve váze 80 tun, tak to třeba jako by bylo nejtěžší, co se týče hmotnosti. A vlastně jako asi nejtěžší bylo vybudovat tu důvěru. Jednak samozřejmě tu značku tedy dostat do povědomí znova těch Ústečanů a opravdu jako vybudovat teda, neoživit ten vztah k té značce, jakože to vlastně ty Šichtové jsou ti naši. A pak samozřejmě se potřeboval taky vybudovat důvěru na straně těch potomků, těch Šichtů, kteří přece jenom byli z Československa vyhnáni v 45. roce, byl jim veškerý majetek zkonfiskován. A

0: podnikatelskou éru tady.
1: Vysvětluje historik Martin Krsek, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešní osobností ve studiu Českého rozhlasu Sever je historik Martin Krsek a společně si povídáme o oceněném projektu Království mídlových bublin, který mapuje osudy rodiny Šichtů. Dají se nějak v kostce shrnout ve třech větách, přednést těm, kteří ten dokument neviděli a možná vlastně ani netuší, jak zajímavý byl ten Šichtovic osud?
2: Jo, tak když to jako shrnu, tři věty to asi nebudou.
1: Dobře.
2: Jsou to tři generace. Takže můžeme říci, že je to teda založení nějaké mydlářské firmy v roce 1848 Georgem Šichtem, jeho synem Johanem, přenesení té výroby do Ústí nad Labem ve vytvoření jako, řekněme, významného továrního areálu tady v Ústí. No a té třetí generaci, jsou jeho synové, tedy vnukové toho zakladatele Georg a Heinrich, kteří vlastně posunuli tu firmu prostě na úroveň opravdu jako evropského podnikání a de facto spolu založili dnes existující nadnárodní koncern Unilever. Takže vlastně jako jsou přítomni dneska v produktech, které kupují 2 miliardy lidí.
1: A začínalo to velmi skromně někde ve sklepě.
2: Ve sklepě sedláckého stavení řezníka Georga Šichta v Rynoticích, kousek tady samozřejmě od Liberce.
1: Vy už jste to naznačil v tom prvním vstupu, že konec té nejslavnější éry nebyl vůbec slavný a veselý.

0: mohla za něj víc válka nebo víc komunisté?
1: No, tam bych řekl, že to bylo tak jako půl na půl. Tam samozřejmě hrál velkou roli nacionalismus, ale velkou roli samozřejmě i už i ten sílící vliv komunistů hned v tom 45. roce, protože Šichtovi tedy byli vlastně sebou se stali symbolem kapitalistů německy mluvících. Takže to vlastně to byly dvě jako odporné skupiny, které bylo potřeba jako po té válce vymítit. Takže oni vlastně si to Šichta v principu vybrali jako jakový objekt, na kterém demonstrují tedy jak s tím starým světem, který se neosvědčil, který vyústil v druhou světovou válku a vykořisťování, jak s tím prostě zacvičí, takže takhle zacvičili s těmi Šichty.
0: Dá se říct, že ten osud rodiny Šichtů je jakýmsi jako modelovým příběhem českých Němců v těch letech?
1: No, je to hrozně složitý příběh, jo. Jak ta rodina byla velmi rozvětvená, ale vlastně je to dobře, že vlastně je takhle slep příběh složitý, protože on právě nabourává to černobílé vidění dějin, kdy si prostě samozřejmě mnoho lidí se zjednoduší situaci a má ty jako jasný nepřátelé, ty, kteří jsou zlí, a má ty jasný, kteří jsou dobrý, a on to tak jako ve skutečnosti a v dějinách není, jo. Takže třeba u těch Šichtů často objevuje jako, že my teď oslavujeme nějaký nacisty a podobné věci. Ano, byli členové rodiny Šichtů, kteří byli, někteří z nich okupovali i přesvědčení nacisté, ale když si jako vezmeme ty dva hlavní představitele, toho Georga a Heinricha z té poslední generace, která teda ještě řídila ten podnik, který v Ústí nad Labem, tak vlastně Heinrich zůstal tedy po obsazení pohraničí a následně teda po okupaci zbytka Československa zůstal tady v Ústí nad Labem, stal se občanem říše. A ano, jasně, jako spolupracoval vlastně s tím nacistickým režimem, měl válečnou výrobu, zaměstnával válečné zajatce. A na druhé straně byl Georg Schicht, který v té době už sídlil v Londýně, tam hájil zájmy tedy rodiny v centrále Unileveru. A ten pro změnu stál na straně vlastně spojenců Británie, podporoval československou exilovou vládu, jeho synové bojovali v britské armádě a on se velmi důvěrně přátel s Janem Masarykem.
0: Hodně nečernobílý příběh se nám snaží přiblížit historik Martin Krsek, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes senátor, ale především historik Martin Krsek a společně si povídáme o projektu a o filmu Království mýdlových bublin, který mapuje ten velmi zajímavý osud tří generací rodiny Šichtů. Oni začínali podnikat v době, kdy na tom českém území vyrostla i celá řada jiných velkých podnikatelských jmen, Kolben, Daněk, Škoda. Čím to jako bylo? Ta doba tomu tehdy přála?
2: Byla to průmyslová revoluce, doslova samozřejmě. Jo. A vzhledem to ještě tomu příhraničí, které tady bylo, tak vlastně tady jako se tlačila ta průmyslová revoluce z těch německých zemí, kde řekněme měl nějaký náskok. Je to samozřejmě souvisí s vynálezem parního stroje a s možností jako vyrábět věci hromadně. No. Takže tak.
1: Bylo složité tehdy vybudovat skutečné impérium, nebo stačil dobrý nápad a pak šikovný marketing a šlo to jako tak trochu samo?
2: Ale byla to strašná dřina, jo? Tam, jako to bez toho, že byste investovali vlastně maximum času, to nešlo, takže ten Georg Šicht měl 8 dětí. Jo? Hmm. Všechny ty děti, to jsou ty vzpomínky rodiny, jak prostě makali od soumraku do úsvitu, respektive od úsvitu do soumraku ve sklepě a dělali mejdlo. Prostě to opravdu jako fakt si to vydřeli a i to nasazení bylo později jako obrovský, bez toho to nešlo a ta rodina se to musela přizpůsobit. To pak, když už to impérium bylo velký, tak už se řešila dynastická politika. Už koho si vezmete, jo? Co budete od dětství studovat? Každý měl prostě nalinkovanou budoucnost, prostě aby byl pro fabriku, úspěšný, aby byl pro ní vlastně jako potřebný. A zároveň se ta továrna snažila udržet v těch rodinných rukách. To znamená, že všechno museli dělat příbuzně, že to Šichtů se tam našli prostě desítky v té firmě na různých pozicích.
1: To všechno se vám do toho filmu vešlo, tedy vám. On to vlastně není úplně váš jako muzejnický film.
2: To nevešlo samozřejmě, jo. Ten film je sestříhán na polovičku stopáže, než původně byl a samozřejmě zahrnuje jenom jednu vlastně jako tu sice podstatnou, jednu tu větev té rodiny, takže tam toho hromada není a děláme si srandu, že natočíme dvojku, že to bude seriál. No a ten film, jak jsme se na něm jako muzeum podíleli, já jsem spoluautor námětu, v principu my jsme byli jako inspirátoři těmi aktivitami, které jsme dělali, my jsme, no já v tom filmu vystupuji jako herec, nebo jestli se dá říct herec v dokumentu, prostě tam pořád něco odněkaď nosím a něco mluvím. Ale ten film jinak natočila společnost Film a sociologie, jeho režisérkou je Táňa Marková, úžasný člověk, který samozřejmě nejenže je filmař, ale zároveň vlastně můžeme říct, že badatel, historik, ta dokázala tolik věcí jako sama do toho vlastně filmu přinést i z toho hlediska historie. A pak je důležitou personou, teda ještě Jarnula Poláková jako producentka toho filmu.
1: Říká Martin Krsek, který je dnes naším hostem a který v samém úvodu sliboval nějakou zajímavou perličku na závěr. No a my se k tomu závěru blížíme, nejdřív, ale ještě písnička.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes si s historikem Martinem Krskem povídáme především o projektu Království mídlových bublin. Jehož součástí byl ten film, který věřím, že většina ústečáků už viděla a mohla se tak seznámit s osudy, které byly velmi pestré a jak už jsme řekli, nečernobílé. A vy jste říkal, že jste díky tomu bádání a přípravě, která trvala 7 let, dospěli k velmi zajímavé pointě, tak pojďme k ní.
2: No, když ten film se začal připravovat, tak samozřejmě námět byl námět, to jsme shromáždili všechno, co jako o šichtech zajímavého víme, co by bylo zajímavé v tom filmu ukázat, ale on si vlastně ten scénář jako si vytvořil sám osud, jo. Protože v té době se prodávala vila Heinricha Šichta ve Vaňově, prodávalý stát, dlouhodobu prázdná, dřívejší koleje, univerzity, bohužel zdevastovaná. A koupil jí tajemný kupec, jo. A mezi tím samozřejmě probíhalo natáčení, budovali se, jako, řekněme, se utužovali a budovali se nové vztahy s těmi šichty po celém světě. No a my jsme jako už dostali takový echo, že by to možná mohli být jako šichtovi, pak teda nám to, řekněme, tajně prozradili, že teda opravdu tu vilu si koupili oni zpátky od státu, tu, kterým zkonfiskoval stát v roce 45. No a ten film právě vlastně jako vrcholí tou informací, že to jsou právě šichtovi, kdo koupili tu vilu a co s tím chtějí dělat. Že ji koupili proto, že to je pro ně symbolický návrat vlastně jako do země původu jejich vlastně toho rodinného pokladu, toho mídla s jelnem, a že tedy to chtějí využít tu vilu jako nějaký předmět k tomu procesu česko-německého usmíření. Chtějí prostě jí dát k dispozici pro nějaký veřejně prospěšný účel, tak aby sloužil současným obyvatelům města a současnému městu.
1: Česko-německé vztahy, jak ukázaly nedávné události v Brně, jsou stále velmi žhavé téma a my se jim budeme dnes věnovat v odpoledním našem vysílání v pořadu, o čem se mluví. Už jsme nějakou dobu po dokončení filmu, po premiéře a tak. Tak jak vypadá aktuálně situace Šichtovy vily?
2: Aktuální Šichtova vila byla nedávno poprvé zpřístupněna veřejnosti. Byl to obrovský šlágr. Nečekali jsme, že bude takový velký zájem. Vilu si během jednoho dne, během pár hodin vlastně prohlídlo 800 lidí a to řadu lidí odradila ta obrovská fronta, která tam byla. My jsme se točili jako průvodci prostě v obrovském tempu a prováděla dokonce i Leonore Novotny Šicht, tedy pravnučka Heinricha Šichta, toho původního vlastníka toho objektu, která přijela se tady podívat se svým manželem na tu akci a pro ty německy a anglicky mluvící návštěvníky udělala svoji vlastní prohlídku, což bylo samozřejmě jako velmi lákavé.
1: Jednorázová akce, jak bude ale vypadat ta budoucnost?
2: Teď se samozřejmě vlastně hledá ten účel, jo? Připravuje se rekonstrukce, samozřejmě ideálně rekonstrukce by měla začít, až budeme vědět, co konkrétně v té vile vlastně Šichtové budou dělat. Je několik různých námětů, hledá se samozřejmě takové využití, které bude aspoň jako udržitelné dlouhodobě, to znamená nebude generovat nějakou další potřebu subvencí do toho provozu, a to je zatím teda opravdu jako otevřená věc, tady vlastně nic konkrétního říct nemůžu, jenom říct, že těch námětů jako pár je a že se to jako posuzují, které z nich jsou nosné. To vlastně není jenom jedna vila, oni koupili ještě vedlejší vilu Hénik a ještě teda takový panláček spováleční, to všechno byl dřívější velký areál kolejí. K tomu samozřejmě jsou velké parky, vlastně k těm vilám přináležící a pak ještě domečky vrátných a garáže, takže jako to je rozsáhlý areál, který jehož rekonstrukce bude jako velmi finančně náročná.
1: No tak budeme držet palce, aby v průběhu času nedošly peníze, nedošel elán a nedošla chuť a až bude jasné, jaká budoucnost je před tímhle šichtovým areálem, tak se tu třeba znovu potkáme a popovídáme si o tom.
2: Myslím, že nejbližší příležitost bude na podzim, kdyby měla být znova příležitost si prohlédnout pro veřejnost tu vilu.
1: Takže hlídejte informace, protože je to věc, která se zatím nabízí zřídka kdy a určitě stojí za to. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byl historik Martin Krsek. Děkujeme.
2: Mě těšilo.

0: V Liberci dnes začíná NISA Film Festival. Jde o mezinárodní akci, kterou hostí města v Německu, Polsku i Česku. Akce se v Liberci konala do roku 2024 v kině Varšava. Letos už druhým rokem můžou diváci projekce filmů navštívit v Severočeském muzeu. Celkově se Liberec zapojí po 13. A to dnes a zítra.
1: Hlavní myšlenka, se kterou NISA Film Festival před 23 lety vznikl, bylo propojovat programová kina v regionu Trojzemí, čili v regionu Německa, Polska a České republiky, a nabízet divákům pohled na aktuální tvorbu v sousedních zemích.
2: Vysvětluje Hana Antušová, členka organizačního týmu NISA Film Festivalu. Přibližuje, jak organizátoři festivalové filmy vybírají.
1: Vybíráme vždy prvotiny nebo maximálně druhé snímky začínajících autorů. Díky nám tak mají šanci se zviditelnit a navázat nové kontakty.
2: Festival se podle Antušové uskuteční celkem v 11 městech.
1: V Německu například v Žitavě, v Budyšíně a v Polsku ve Šieniavce, případně v polském Zhořelci. V České republice konkrétně v Liberci a ve Varnsdorfu.
2: Diváci můžou navštívit NISA Film Festival i tady v Liberci. Kde přesně a co je čeká?
3: NISA Film Festival letos můžou diváci navštívit v audiovizuálním sále Severočeského muzea v Liberci.
2: Říká Barbora Jaburková z libereckého organizačního týmu.
3: Ve čtvrtek se můžete od 18 hodin těšit na hraný film Mambo Maternika a po projekci dokonce následuje beseda s režisérkou a scénáristkou filmu Borbálou Nagy. Od 8 hodin se pak můžou těšit na českým lvem oceněný film Karavan. I po něm bude následovat beseda, a tentokrát s režisérkou Zuzanou Kiršnerovou. V pátek 29. bude možné vidět experimentální dokument 1+1+1 Ondřeje Vabrečky, který bude k dispozici k debatování o filmu i po jeho projekci. Poslední film v Liberci bude německý psychotriller inspirovaný skutečnou událostí, jmenuje se Interiér.
2: Kde zájemci seženou vstupenky na tyhle jednotlivé projekce?
3: Vstupenky se dají koupit buď online v předprodeji přímo na webových stránkách NISA Film Festivalu, anebo potom v den konání vždy jednu hodinu před začátkem filmu na místě a pouze v hotovosti.
2: Doplňuje Jaburková z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: že mají čas. Kdo ale čas nemá, to je dopolední expres. Ten do svého cíle prostě musí dojet v pravé poledne. No a do 12 už nám zbývá jenom 9 minut. Tak rychle k tomu, co ještě na palubě dopoledního expresu zůstalo. A to je dnešní recept Slávky Brádlové. Uděláme si něco sladkého, co potěší naše děti.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme lívancové dortíky a řekla bych, že nejenom s pečením, ale hlavně se zdobením si mohou vyhrát i děti. Připravíme si 250 ml mléka, 200 g hladké mouky, 2 středně velká vajíčka, 1 lžičku kypřícího prášku, špetku soli, případně ještě lžíce cukru nebo vanilkového cukru. Potřebovat budeme máslo nebo olej na pánev nebo lívanečník a na to zdobení nugetu, banány, šlehačku, cukr moučku a čokoládový topping. Surovin je poměrně hodně, ale všechny recepty najdete na webu Českého rozhlasu Sever. Tak nejdřív smícháme mouku s kypřícím práškem, špetkou soli a lžicí cukru. Vedle rozkvidláme vejce v mléce a postupně za stálého míchání vléváme do té moučné směsi. Hladké těsto necháme asi 10 minut odležet, aby mouka lépe nabobtnala. Pánev nebo lívanečník lehce vytřeme olejem nebo máslem, rozehřejeme a naléváme lívance. Pečeme po obou stranách pěkně do zlatova. Když máme všechny lívance upečené, tak slepíme 3 až 5 kousků nugetou, proložíme to plátky banánu, ten dáme i na vrchní lívance, ozdobíme šlehačkou, čokoládovým toppingem a ještě můžeme poprášit cukrem moučkou. Můžete vyzkoušet i variantu s jahodami a jahodovým nebo vanilkovým toppingem.
1: Vaříme se Slávkou.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák CZ.
1: Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: 12 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Roudnici nad Labem od příštího týdne čeká uzavírka Špindlerovy třídy. Omezení čekají řidiče i chodce. Posílení autobusů z Jablonce nad Nisou do Prahy zlepšilo služby pro cestující. Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby pro zadrženého cizince kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 25 stupňů. Dobré poledne zprávy a Jana Moravcová. V červnu začne v Roudnici nad Labem plánovaná oprava Špindlerovy třídy. Důvodem jsou výkopové práce související s výstavbou nové trafostanice. Informoval o tom na internetových stránkách města mluvčí Jan Vancel. Omezení čeká chodce i řidiče.
5: Během jednotlivých etap nebude možné v ulici zaparkovat a chodci budou muset využít místo chodníku náhradní koridor vytyčený stavbaři. Úplná uzavírka je naplánovaná na 5. a 6. srpna kvůli umisťování trafostanice. Práce mají být hotové na konci srpna. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Posílení autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou soukromým dopravcem se zatím vyplácí. Vyplývá to ze zjištění společnosti Korit LK, která v regionu objednává veřejnou dopravu. Komerční linka soukromého dopravce autobusy VKJ jezdí mezi Jabloncem a Prahou od půlky března, a to v pátek a v neděli. Doplňuje tak spoje, která zajišťují společnosti Busline a ČSAD Liberec. Ty už neměly na posílení kapacitu, říká jednatel Koridu, o to Pospíšil.
6: Ta naše linka, k tomu jsme narazili na limity z hlediska počtu řidičů, takže jsme uvítali možnost komerční linky externího dopravce. Ona zatím není Fidolu, ale pokud by se v budoucnu prohlubovalo to její vedení dál do Libereckého kraje, by Fidolu být mohla.
4: Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní představení večerní hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra. Ve hře hrál Bedřicha Síru.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty dnes 22 až 25 stupňů, maxima na horách do 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Mostě. V Moskevské ulici aktuálně projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem a bouralo se taky u Litoměřic v Nádražní ulici na silnici 261. Tam se srazilo nákladní auto s osobním.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali čtvrteční polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala paní Jarka z Teplic, přála si Petra Spáleného. Tak budeme hrát Díti štěstiny a písnička putuje pro všechny posluchače.

0: Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tu další už na naší lince vybírá paní Květa z Dobrné. Hezké odpoledne. Haló, haló, paní Květo, slyšíme se.
1: No, dobrý den, tady je Květa z Dobrný.
0: Stlumte si, já vás poprosím.
1: Pro manžela,
0: ano, stlumte si rádio.
1: Který oslavil včera 80 roku a bude to ode mě, od syna Lukáše, od vnuka Lukáše a od celé naší rodiny.
0: Dobře, bude to Karel Gott, už dávno dal jsem ti klíč a my z Českého rozhlasu Sever přejeme krásné narozeniny, vše nejlepší a hodně zdraví. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju. Na slyšenou.

0: Tohle byl Karel Gott a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A u nás na lince 475 212 212 už čeká pan Milan z Horní Poustevny. Pane Milane, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, mám dost tady všem posluchačům Rádia Sever, tady mám z Horní Poustevny.
0: Dneska budeme hrát vaši oblíbenou, tedy Radima Flendra a také Lucku Vondráčkovou, Stanice Svět. Pro koho bude?
1: Bude to jako vždycky pro naši slavní sestřičky, pro Verču, po Pavla Bláhu, po Pupu Spíšela, po Jitku Veršla, po Milana Urbana, po Kálu Novotního, po moji sestru Jitko, po paní Jarušku, velkého šedého, se postouká.
0: Tak vám díky, písnička je připravená, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radim Flender dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už je vybírala paní Jana z Ústí nad Labem, přála si Hanku Zagorovou, Maluj zase obrázky. Písničku posílá všem posluchačům pro hezký den a taky celé své rodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy

Hanka Zagorová a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Máme 12 hodin a 30 minut k tomu. Pojďme se teď podívat na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Hezký čtvrtek, dnes má 58. narozeniny australská zpěvačka Kylie Minogue. Nejraději mám v duetu s kolegou Nickem Cavem Where the Wild Roses Grow. Vilému k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně mého kamaráda Daniela Šepka, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

Nick Cave a taky Kylie Minogue na Českém rozhlase Sever. My pokračujeme v písničkách na přání a k nám do studia si o písničku zavolal i pan Honza Zloun. Přál si Rudolfa Hrušinského a Šel jsem světem.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

Rudolf Hrušínský a Šel jsem světem. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Severál. Já už se dívám taky poprvé na vaše SMSky, které posíláte na číslo 91104. Dobrý den, prosím Marka Ztraceného a Ztrácíš se písničkou bych chtěla potěšit všechny posluchače. Posílá to paní Lucie.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem? Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Tohle byl Paul Young a taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Mezi 12 a 1, ale vždy každý den hrajeme písničky na přání, tak jdeme na další z nich. Už jste volali do studia na telefon 475 212 212. Taky jsem zahrála pár písniček z e-mailu zahrajte @rozhlas.cz. No a pojďme na SMSky na čísle 911 04. Proto nejlepší rádio na světě, tedy pro Český rozhlas Sever, skupinu Queen a Radio Gaga. Tu písničku posílá paní Emma.

0: Tohle byla skupina Queen a úžasná píseň Radio Gaga. 12 hodin skoro 56 minut k tomu Jana Moravcová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi ve studiu bude přesně v 1 hodinu. Já vám do jedné ještě posílám písničku od Karla Gotta. No a další písničky na přání tady na Českém rozhlase Sever budou opět po 18. s Mírou Tartárkem. Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a taky hezký den v naší společnosti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Česku bude od do pátku slunečno, o víkendu se objeví přehánky a bouřky. V Rooseveltově ulici v Žadci směrem k nádraží ode dneška platí další dopravní omezení. Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. O víkendu se v Česku objeví přehánky a bouřky, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude slunečno, teploty se udrží většinou pod 25 stupni, jasno nebo polojasno bude v Česku i v pátek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, místy až 28 stupňů. V sobotu meteorologové očekávají od severozápadu zataženo a místy i déšť a bouřky. V neděli by se pak přehánky měly objevit na celém území republiky. Víkendové denní teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. V Žadci dnes začíná čtvrtá etapa oprav v Rooseveltově ulici. Stavbaři kvůli ní podle webu města úplně zavřou část silnice mezi Rajzovou a Reslovou ulicí směrem k nádraží. Částečné omezení čeká řidiče taky v křižovatce ulic Rooseveltova a Jana ze Žadce. Po dobu prací navíc nebude v obou směrech zrušená zastávka MHD s názvem Žatec Rajzova. Dopravní omezení mají trvat do 15. června.
2: Od 16. června pak v tomto úseku naváže pátá etapa oprav. Úplně uzavřená tak bude část ulice Jana ze Žadce za křižovatkou s Rooseveltovou ulicí. Omezení se dotkne také křižovatky ulic Rooseveltova a Rajzova. Práce mají pokračovat do konce června. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Turnově si dnes lidé připomínají odchod okupačních vojsk v roce 1990. Na náměstí Českého ráje se představí městské spolky a organizace. U náměstí proto není možné zaparkovat. Na dnešek připadá taky výročí 500 let od založení radnice. Podle mluvčí města Marcely Jandové mohou lidé kromě návštěvy radnice poprvé vystoupat taky na radniční věž. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
3: A teď se skočil z koně.
4: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
3: A největší spisovatel je Jirásek.
5: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
4: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
5: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
4: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
6: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
4: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů a maxima na horách mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 261 u Litoměřic na kladní vůz se srazil s osobním, a to v nádražní ulici, tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: nic.
1: Našim, no,
0: hokejistům, tak se ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká

0: a je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo, byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
1: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
0: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový, jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
1: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
0: vás
1: si to
0: někde našla, jo?
1: Ano.
0: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5-6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila? Jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10. Ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás?
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
2: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byly fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale
1: strašný.
0: Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten scénář.
1: Jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, že vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od to druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? A nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičinou údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla, Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Státní zástupkyně zrušila stíhání hejtmana Půty za neoznámení nabídky úplatku. Výletní loď Marie znovu vypluje na Labe. Pravidelné plavby v Ústí nad Labem začnou od června. České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Počasí pro dnešek jasno nebo skoro jasno s teplotou do 25 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policie zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Výletní loď Marie v červnu opět zahájí další sezónu pravidelných plaveb. Podle kapitána Iva Jirouška až do konce srpna propojí Ústí nad Labem s Píšťany. Cestující mohou využít taky v rámci integrované dopravy Ústeckého kraje. Držitelé městského ticketpaku pak mají navíc plavbu zdarma. O pravidelné plavby byl loni přibližně o 10% vyšší zájem než v předchozí sezóně. Místo na plavbu je nutné si rezervovat předem. Zemřel dlouholetý herec divadla Járy Cimrmana Jana Hraběta, bylo mu 86 let. V divadle působil od roku 1978. Nejdřív byl rok osvětlovač, pak začal hrát. Proslavili ho například role pravce Čecha ve hře České nebe, Varela Frištenského v dobytí Severního pólu nebo faráře v němém Bobšovi. Člen souboru Milan Čepelka řekl Českému rozhlasu, že Jan Hraběta jako herec vynikal nejen v divadle.
2: Já jsem ho rád, protože on byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně.
0: V divadle Járy Cimrmana vystoupil Hraběta naposledy v neděli. Evropská komise dala čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil například nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy, anebo hračky obsahující nebezpečné chemické látky. Sport. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Několik hráčů zažije duel mezi osmi nejlepšími na světovém šampionátu poprvé. Nervóznější budou podle zkušeného útočníka Davida Tomáška spíš starší hráči.
3: Když jsem já byl mladší a hrál se třeba playoff, tak taky jsem si říkal, tyjo, to ještě bude playoffu a paradoxně člověk si to tak nebere a hraje víc uvolněný, než je starší, protože tam už je tam nějaká zodpovědnost a třeba si říká, ale že takových zápasů už nemusí moc bejt a čím je člověk nebo ten hráč starší, tak si to víc bere určitě. No.
0: Čtvrtfinále Česko-Finsko začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude skoro jasno nebo jasno, nejvyšší denní teploty do 28 a na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Tunel Panenská je ve směru na Německo uzavřen, je to 84. až 87. kilometr dálnice D8 a to kvůli odtahu nákladního vozu. Na rondelu v Ústí nad Labem na silnici 1/30, 27. kilometr v Ústí nad Labem, havarovala tam dvě osobní auta a projedete s opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severe. My vám přejeme stále příjemný den. Máme tady čtvrtek 28. května a svátek má dnes Vilém a také Vilibald. Tak přejeme všechno nejlepší. Spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás asi napadlo málo koho. Za chvíli to udělá Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo. Na území Uhelného lomu na Mostecku testují teď věci nový typ odolné plodiny, která by měla pomoci s obnovou narušené půdy. Zajímavost přineseme zhruba za čtvrt hodiny a pozveme vás do Litoměřic, kde se bude v sobotu slavit Den dětí a pokusí se tu o zápis do České knihy rekordů s největším počtem lidí se zvířecím příjmením na jednom místě. A přidáme i písničky, které nestárnou. Čeká nás brzy duet Lenky Filipové s Karlem Zichem, později Marie Rotrová. Teď už ale je v tahu Petr Kotwald.
1: Pohodové odpoledne.

0: Tolik tedy Helenka Filipová, Karel Zich, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a jejich slavné mosty. My teď budeme ale mluvit o hradech, zámcích a také zříceninách. Připravený je Martin Písařík a náš seriál Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000.

0: Nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte čtvrteční pohodové odpoledne, s vámi je Český rozhlas Sever, teď skupina Jelen a Jana Kiršner, 14 hodin skoro 22 minut. Těžba na území uhelného lomu ČSA na Mostecku skončila. Vědci z Ústecké univerzity z Fakulty životního prostředí teď na části území provádí testování plodin, u kterých zkoumají jejich odolnost vůči suchu, schopnost růst v méně kvalitní půdě i jejich následné využití například k produkci biomasy. Jednou takovou rostlinou je ozdobnice obrovská, pomoci má s obnovou narušené půdy.
1: Teď tady připravujeme tato 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a těma uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme malou vzrostlou rostlinku miskantu.
2: Řekla Milenka Žižková z Ústecké univerzity Fakulty životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí.
3: Tráva příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici, roste až 4 metry a produkuje nějakých 50 tun suché biomasy za rok.
2: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
3: Je to postěžební lokalita, chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín.
2: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
3: Tahle ta rostlina je hybrid, takže netvoří semena, to znamená, že by neměla být invazivní. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji.
2: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km². Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
3: Ta rostlina dosahuje dospělosti tak za 4 roky. Každopádně je to prostě normální, vlastně trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, tak nějaký vlákna, nějakou izolaci.
2: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu Seven.
4: Těch výsypek tady ještě řada po okolí v regionu, například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
2: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušní hor daří. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Petr Novák v našem dnešním odpoledním vysílání. Máme 14:30, k tomu skoro 1 minutu a na Českém rozhlase Sever je teď prostor pro náš další tip. Mezinárodní den dětí bude v pondělí 1. června, tak se na mnoha místech bude slavit už tento víkend. V Litoměřicích pořádá Den dětí klub přátel drobného domácího zvířectva a přírody v sobotu a budou se tu snažit i o zápis do České knihy rekordů o největší počet lidí se zvířecím příjmením na jednom místě. Kde přesně a jak vše bude probíhat, tak to nám teď prozradí Pavel Jursík, kterého vítám na telefonní lince. Hezké odpoledne.
1: Ano, dobrý den, taky hezké odpoledne.
0: Kde tedy ta vaše oslava Mezinárodního dne dětí přesně bude, od kolika do kolika? A předpokládám, že u toho bude i hodně zvířátek.
1: Máte pravdu, my jsme to naplánovali, že to bude v sobotu mezi 9. a 17. hodinou v Litoměřicích v Masarykově ulici 44, to bývalá základní umělecká škola.
0: Mm-hmm. No a jak, ano, pokračujte.
1: A k tomu samozřejmě nejen programově, ale bude to i zajímavý z hlediska zvířátek. Měly by tady být králíci, drůbež, okrasné ptactvo, ovečky, kůzlátka, nějaký akvarijní rybičky a takový doplňky, zábavný, poučný soutěže ve vztahu k těm dětem a k té problematice, která u toho je.
0: Mm-hmm. Jak je to s tím rekordem? Vše prý bude pod oficiálním dohledem agentury Dobrý den z Pelhřimova.
1: Ano, my jsme v klubu přátel udělali to, že chceme se dostat jakoby široko do veřejnosti k dětem a chceme praktikovat některé věci a napadlo nás, že bychom to mohli spojit tím, že lidé mají zvířecí příjmení. Proto nás to napadlo, ozvali jsme se a s agenturou Dobrý den jsme to dojednali a mezi 10. a 14. a 16. odpoledne kdokoliv přijde s občanským průkazem, má jméno, zapíšeme a po 16. hodině vyhodnotíme, jestli se nám podařilo rekord překonat tady u nás, by to měří.
0: Mm-hmm. Tak to jsem s vám zvědavý, jak to dopadne, kolik těch lidí přijde. Tak já jako král, tak to bych asi nešel, ale jako králík to už bych se mohl zúčastnit. Je to
1: byste, ano, to byste, ano, to by mohlo být zajímavý.
0: Bohužel přezdívky asi neplatí od malička, mi říkají králíku, ale dobře. Tak ještě jednou tedy zopakujme, kde přesně to bude, kdy a od kolika do kolika.
1: Sobota 30. května mezi 9. a 17. a rekord bude mezi 10. a 16. hodinou bývalé základní umělecké škole.
0: Tak jo, zve vás Pavel Jursík, já moc děkuji a ať se všechno vydaří samozřejmě i ten den, hlavně ať se tam líbí dětem na jejich oslavě a někdy příště třeba opět naslyšenou.
1: Děkujeme, samozřejmě. Český večer.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Markétka Marie Rotrové, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin skoro 41 minut. A teď už je opět připravený Milan Knotek, náš seriál Slavní Severočeši. Dnes to bude téma sportovní, fotbalové a také bude řeč o rekordech.
1: Slavní Severočeši.
2: Rekordman rekordů, nejlepší fotbalový žonglér světa a taky doktor. Tím vším byl a vlastně ještě je Jan Skorkovský, který se narodil v roce 1952 v Teplicích. Fotbal hrál od 5 let. Magická síla míče ovládla celý jeho život. Na začátku 70. let koketoval s prvoligovým fotbalem v Teplicích a Zbrojovce Brno. Nakonec upřednostnil studium medicíny. Dlouho se pak v Praze živil jako veterinář. Proslul ale především neuvěřitelnými kousky s míčem, švihadlem a dalšími předměty. Jan Skorkovský vytvořil za 30 let 1515 světových nebo domácích rekordů. Byly vytrvalostní, rychlostní nebo dovednostní. Jejich výčet je nekonečný. Do Guinnessovy knihy rekordů vstoupil v roce 1990, když zaběhl pražský maraton s balónem na noze, aniž by mu spadl na zem. Ve stejném roce přešel s míčem celou Itálii. Žongloval s 3-milimetrovou antiperlí, melounem, dětským kočárkem a dalšími bizarními předměty. Kariéru oficiálně ukončil v roce 2011, ale pak se ještě na chvíli k rekordům vrátil. Statistiky uvádějí, že celkově naběhal 170 tisíc kilometrů a natrénoval 40 tisíc hodin. Doteků s míčem prý udělal 170 milionů. V současné době se už jen těší z vnoučat. Míč vyměnil za akvaristiku, turistiku a sbírání hub. Zajímavý rekord Jana Skorkovského si necháme na závěr. Podle svých slov vypil v životě jen 1,5 litr piva. Znáte u nás na severu někoho takového?
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky Nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio.

0: My jsme si teď připomněli Annu Julii Slováčkovou, za necelých 10 minut je tady 15. hodina, pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Policie v některých krajích řeší více krádeží pohonných hmot než loni. Hlavně se krade nafta ze stavebních strojů a zemědělské techniky. Policisti zaznamenali i případy, kdy lidé odjížděli bez placení od čerpacích stanic. Ceny benzínu a nafty se zvýšily na jaře v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Detaily teď přidá reportérka Kateřina Kubíčková. Odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ve kterých regionech konkrétně krádeží přibylo?
1: Například v Libereckém kraji policie podle mluvčí Dagmar Sochorové letos řešila 18 případů krádeží pohonných hmot, což je stejné množství jako za celý loňský rok. Případů začalo přibývat od dubna, zatímco v prvních měsících roku byly případy jen 4, od dubna do poloviny května už jich bylo 14. Jeden z nich, tak ten se stal například na Liberecku, jak říká mluvčí Sochorová.
2: Chata vznikla přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
1: Víc krádeží nafty a benzínu evidují policisté i v Olomouckém kraji. Letos už jich podle mluvčího Libora Hejtmana řešili celkem 26. V loni jich bylo ve stejném období 17. Nárůst podle mluvčí Lenky Krauzové zaznamenala i jihočeská policie a případy přibyly i na Vysočině. Ve většině případů pachatelé kradou pohonné hmoty z nákladních automobilů nebo ze stavebních a zemědělských strojů.
0: Kateřino, daří se krádeže objasňovat?
1: Většina případů zatím zůstává neobjasněná. V Libereckém kraji policie zatím letos neobjasnila ani jeden, v loni pouze jeden. Podobná je situace i v dalších krajích. Třeba olomoučtí policisté mají letos objasněné 4 případy z 26. Na Vysočině je policie úspěšnější a z celkového počtu 20 případů má objasněnou víc než polovinu. Některé případy se podařilo objasnit taky v Karlovarském kraji. Tam jich letos evidují celkem 20. Ve dvou z nich šlo o přestupek, v dalších dvou podali policie návrh na podání obžaloby. Ostatní případy dál vyšetřují.
0: Kde naopak krádeží pohonných hmot ubylo?
1: Tak právě ve zmíněném Karlovarském kraji počet krádeží pohonných hmot meziročně klesl. Zatímco v loni jich bylo od ledna do dubna 28, letos ve stejném období jich policie zaznamenala jenom zmíněných 20. Podle policie jsou krádeže na ústupu taky ve Zlínském kraji, policisté tam podobné případy řeší jen ojediněle. Obecně ale platí, že policisté samostatné statistiky o krádežích pohonných hmot nevedou a našim regionálním reportérům je dali až na vyžádání, takže proto nemáme podrobná data ze všech regionu. Třeba v Plzeňském kraji, tak tam policisté spočetli, že letos evidují 20 případů krádeže nafty, ale číslo tam není možné srovnat s předchozím obdobím.
0: Prozradila naše reportérka Kateřina Kubíčková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Návrh na likvidaci společnosti Český porcelán Dubí na valné hromadě akcionářů neprošel. Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty za neoznámení nabídky úplatku. Basketbalista Tomáš Vyhorál už nebude hrát za Ústí nad Labem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Tradiční firma Český porcelán Dubí zatím nebude zrušená. Návrh části akcionářů na valné hromadě neprošel. S krokem nesouhlasil ani někdejší ředitel porcelánky a její akcionář Vladimír Fajks. Podle něj chtějí ostatní akcionáři firmu zrušit, aby za své podíly dostali co nejvíc peněz.
3: I když ta porcelánka si vydělá na svůj provoz, na mzdy, tak ale už nevytvoří zisk na ty dividendy, tak to chtějí prodat ty podíly, aby aspoň na tom vydělali. Oni k tomu vztah žádný nemají, k té porcelánce nikdo jich tam nedělal 31 let jako já, nebo můj otec, který to vedl 50 let. Tyhle lidi se nějakým způsobem dostali k těm akcím.
2: Současné vedení firmy se k jednání valné hromady Českému rozhlasu odmítlo vyjádřit. Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty za starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
4: Orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
2: Podle Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Řidiče zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moct prodávat litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější bude i nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moct řidiči nakoupit za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Švédsko daruje Ukrajině 16 stíhaček Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to uvedl švédský premiér Ulf Kristersson. Půjde o typ CD, tedy stejné stíhačky, jaké v současné době používá Česko.
1: Sport.
2: Basketbalista a bývalý reprezentant Tomáš Vyhorál po dvou sezónách opustil ligový tým Ústí nad Labem. 33-letý rozehrávač po skončení smlouvy totiž novou nepodepsal. Vysvětlil to šéf severočeského klubu Tomáš Hrubý.
5: Tomáš končí z důvodu toho, že jsme se nedomluvili na podmínkách dalšího působení, prostě nedomluvili jsme se na smlouvě. Tomáš měl už někdy od konce února, začátkem března, naší nabídku, která byla maximálně možná, kterou si klub může dovolit. My se musíme na to koukat hlavně z finanční stránky a nesmíme podlehnout nějakým emocím z toho důvodu, jakože oblíbenec u diváků a jeho výkony byly nadstandardní.
2: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Čtvrtfinále Česko-Finsko začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
2: Zítra bude převažovat jasno nebo skoro jasno, k večeru čekáme přibývání oblačnosti, teploty zítra do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Srážka osobního vozu s nákladním aktuálně komplikuje provoz v Ludvíkovicích na Děčínsku na silnici 13. Tvoří se tam kolona vozidel a problémy přetrvávají taky v Ústí nad Labem na rondelu na silnici 1/30 a to na 27. kilometru. Po nehodě dvou osobních aut projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: čtvrteční pohodové odpoledne pokračuje, ladíte Český rozhlas Sever. V terezínské malé pevnosti dnes začala výstava s názvem Pohlednice z Terezína. Uměleckou instalaci si mohou lidé prohlédnout v jedné z výstavních cel na čtvrtém dvoře. Za chvíli nám přímo z místa víc prozradí naše reportérka Lucie Hejzlová. Podíváme se také do Podbořan v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí a pozorně by měli poslouchat hlavně cyklisté a budeme mluvit i o dalším ročníku v jubilejním 30. soutěže Vesnice roku. Přihlášeným je i obec Tisá, kam se vydáme kolem zhruba 15:30. K tomu přidáme písničky, které nestárnou, tentokrát od skupiny Brontosauri nebo Karla Gotta. Teď už ale Václav Neckář a Křídla iluzí.
1: Pohodové odpoledne s Milanem.

0: Brontosauři, jejich slavné stánky, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 3 hodiny odpoledne a 10 minut k tomu. V Terezíně ve výstavních prostorách 4. dvora Malé pevnosti dnes začala speciální umělecká instalace. Projekt německých autorů Klary Tabordy a Petra Bayera nese název Pohlednice z Terezína. Přímo v Malé pevnosti je teď naše reportérka Lucie Hejzlová. Slyšíme se, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Pohlednice jsou jako dopis s otevřenými dveřmi, na půl veřejná, na půl úkromá. Právě tímto heslem vítá nová výstava a první návštěvníky, jde o pestrou mozaiku 378 fotografií. Ty jsou nastalované v souvislém 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely dvojice berlínských umělců. Dveře vyfotografovala na klasický analogový film. A než vyfotila všechna terezínská vrata a dveře, tak to zabralo celkem 2 roky. Během toho období vlastně vzniklo takové dvojče Terezína. Hlavním cílem bylo podle Kláry Tabordy vyprávět i prostřednictvím dveří historii Terezína. Umělci si konkrétně zaměřili na období druhé světové války, kdy to byla velká koncentrace židovského obyvatelstva. Autoři proto detailně zdokumentovali i 40 domů a jejich dveří.
0: Mm-hmm. Lucko, čím je tahle umělecká instalace ještě netradiční?
1: Právě u vybraných 40 dveří, respektive domů, jsou tu zpracované i detailní příběhy historie těchto budov. Třeba jsou tu dveře židovské modlitebny v Dlouhé ulici. Ta byla jedním z mála míst v getu, kde si vězni mohli uchovat náboženský a duchovní život, a to navzdory nacistickému dohledu a represím. Představovala tak důležitý zdroj té psychické opory. Za dveřmi myslivecké kasárny zase fungovala dezinfekční stanice, kde byly vězni podrobováni nucenému odšivování, dezinfekci oblečení a spíš než k hygieně, tyhle procedury sloužily také k represím.
0: Prozradila naše reportérka Lucie Hejzlová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá, Plamen, 15 hodin 20 minut, posloucháte Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. My se teď vydáme v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí do města Podbořany, což může být takový dobrý startovní bod pro vaše cyklovýlety. Více už Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Žatecku na úpatí Doupovských hor leží Podbořany. Podle informací, které máme, v těchto místech žili lidé už v mladší době kamenné. První písemná zmínka o Podbořanech je z roku 1362. Podle ní opat postolprckého kláštera František ustanovil v listopadu toho roku duchovním správcem v Podbořanech slavětínského kněze Hanka. Paroží, které najdeme na městském znaku, odkazuje na starý český panský rod pány z Gučtejna. Podbořany mají rádi cyklisti. Můžete odtud vyrazit na několik oblíbených cyklotras. Tak například ta po stopách Schillera vede přes Kryry a Vroutek a má zhruba 18,5 kilometrů. Jen o něco malinko delší je cyklotrasa nazvaná Od pravěku do baroka a povede vás přes Rubín, Dolánky, Kaštice, Vysoké Třebušice, Krásný dvůr a Buškovice. Na Podbořany je překrásný výhled z rozhledny na vrchu Rubín. Je to roubená vyhlídková věž, která architektonicky připomíná hradiště. Z Rubínu je za vhodného počasí vidět na Krušné a Doupovské hory a České středohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Něco pro pamětníky české populární hudby. Michal David, Nenapovídej. 15 hodin, skoro 30 minut a my teď na Českém rozhlase Sever vyrážíme za naším regionálním stopařem.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Do celostátní soutěže Vesnice roku se letos přihlásilo 245 obcí, nejvíc od roku 2016. Jenom v Ústeckém kraji se o titul uchází 28 obcí. Kritéria hodnotí komise, se kterou se dnes na prohlídku Tise vydal náš severočeský stopař Robin Rary. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Představení obce Tisa, 12. člené komisi, je v těchto chvílích, v těchto okamžicích, jak se říká, v plném proudu. Ten program tu mají opravdu nabitý. Je tu totiž 17 subjektů, které se svojí činností na životě v obci podílí. Je to například základní škola, kde dnešní prohlídka začala. Mají tu tři takzvané organizační složky úřadu. Jednou z nich jsou například dobrovolní hasiči a také 13 občanských spolků. A místní radnice se snažila pomocí všech maximálně využít čas, který na prezentaci dostala. Kritéria soutěže totiž stanovují každé obci přesně daný časový limit, 120 minut.
0: Robine, co všechno se tady v Tise dá za 2 hodiny stihnout?
2: Život obce v průběhu celého roku. Aspoň takto komisi řekl starosta Jiří Turek. A je to i jakési motto té prezentace. Aby to za 120 minut zvládli, dostal každý z těch spolků vlastně jen několik minut. Například spolek amatérských sportovců pomocí několika skupin dětí tady ukazuje aktivity, které už 17 let každoročně pod názvem Léto hry pořádá. Svoje stanoviště tu mají seniori, chovatelé koní, spolek Vlek Tisa, který provozuje vlek nedaleko tady v obci a ukáže jízdu na lyžích po trávě a ve Skalách bude slaňovat ženich s nevěstou a bude tam i fiktivní svatební obřad. Spolek Skaláček sdružuje 5 divadelních souborů, které se taky představí. Ve Skalách zaspívá pěvecký sbor, je tu ochotnické, loutkové, dětské i muzikálové divadlo a další spolky pak ještě představí historii obce a místní kostel i aktivity v něm.
0: Jak dlouho má teď komise na to hodnocení?
2: Po prezentacích všech 28 přihlášených obcí v Ústeckém kraji budou komisaři rozhodovat 2. června. V 5 kategoriích můžou obce v krajském kole získat ocenění v podobě barevné stuhy, zelenou, modrou, bílou, fialovou nebo oranžovou. Vítězství v té krajské soutěži je oceněno zlatou stuhou a postupem do celostátního finále. Před ním pak v průběhu srpna přijede komise znovu, tentokrát už na 4 hodiny. Slavnost vyhlášení soutěže pořádá jak na krajské úrovni, tak na celostátní úrovni vítězná obec a to republikové finále bude 19. září.
0: Zjistil náš severočeský stopař Robin Rarych. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Karel Gott, stokrát chválím čase v dnešním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever, teď přesně 15 hodin 39 minut. Dnes dopoledne se vás kolega Zdeněk Lukesle ptal v pravidelném pořadu Dáme řeč, jestli důvěřujete nejrůznějším doplňkům stravy, s čím máte dobré a s čím naopak špatné zkušenosti. A zavolala i posluchačka Radka z Karlup nad Vltavou.
1: Dobrý den, já děkuji za tohle hezké téma, ale ještě jedno si myslím, tady nikdo neřekl, ano, že k tomu, aby byl člověk zdravý, potřebuje dobrou náladu, být pozitivně naladěný. Jo. A to je vaše rádio, vaše písničky, vaše témata.
2: Je, to je krásný.
1: A k tomu, to je potřeba, to je základ. No, můžete žít, jak chcete, ale musíte mít dobrou náladu, musíte být pozitivně naladěný, jinak z těch jim magnézium, což je velice důležité, jak pro nervovou posvaly, to je potřeba, a jinak jim jako zdravou stravu, a z té zdravé stravy si to potom jako
2: vybírat,
1: jako veme to tělo. Ale taky některé, jako ne, v některých potravinách je toho málo a nejlepší je poradit se v lékárně a tam vám doporučí, co je dobré a co ne. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji za vaše rádio.
0: Tak jste to slyšeli sami, Český rozhlas Sever vám zlepší vaše zdraví. Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o vesnických zábavách. Chodíte nebo jste chodili na vesnické zábavy, kde se vám nejvíc líbilo, máte nějakou i třeba veselou příhodu právě z té zábavy. Zavolejte zítra po 9. hodině do vysílání na známou linku 475 212 212, pište na Facebook a e-mail damerec@rozhlas.cz. No, my se těšíme na vaše zkušenosti. A zprávě z vesnických zábav teď už pokračuje Rod Stewart, jeho hit s názvem Sailing. Stále hezké a hlavně pohodové odpoledne s námi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Teď tady byl s námi Petr Muk a za malou chvíli to bude Hana Zagorová za 11 minut. Je tady 16. hodina, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Valná hromada akcionářů českého porcelánu Dubí projednávala tento týden možnost zrušení společnosti a jmenování likvidátora akciové společnosti. Podrobnosti teď probereme s naší reportérkou Janou Vitáskovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ten návrh na zrušení společnosti nezískal potřebné 2/3 hlasů akcionářů. Nesouhlasil ani akcionář, který drží 25% akcií a někdejší ředitel porcelánky Vladimír Fajx. Podle něj chtějí akcionáři firmu zrušit, aby za své podíly dostali co nejvíc peněz.
2: Ač oni k tomu vztah žádný nemají k té porcelánce, nikdo z nich tam nedělal 31 let jako já, nebo můj otec, který to vedl 50 let, tyhle lidi se nějakým způsobem dostali k těm akcím a teď na tom chtějí vydělat.
1: Porcelánku proslavil třeba originální cibulák. Historie této továrny v Dubí sahá až do roku 1864.
0: Proč chce tedy vedení porcelánky poslat firmu do likvidace?
1: Tak vedení společnosti na naše dotazy nereagovalo a vyjádřit se nechtělo ani osobně. Akcionář Vladimír Fajx se domnívá, že to je kvůli ztrátovému hospodaření.
2: Ten plyn je poměrně drahý a tyhle energeticky náročné firmy, sklárny, porcelánky, hutě, tak ty s tím budou mít dlouhodobě problémy, takže i když ta porcelánka si vydělá na svůj provoz, vydělá si prostě na mzdy, tak ale už nevytvoří zisk na ty dividendy.
1: Výsledek hospodaření českého porcelánu skončil v roce 2025 ztrátou přesahující 7 milionů korun. Tržby z prodeje přesáhly 95 milionů korun, spotřeba materiálu, energie a služeb 47 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
0: Znamená to tedy, že rozhodnutí valné hromady odvrátilo hrozbu likvidace společnosti?
1: Podle Vladimíra Fajxe můžou akcionáři požádat soud o určení opatrovníka, který pak firmu řídí sám a sám taky může rozhodnout o likvidaci. Zaměstnanci, se kterými jsem dnes mluvila, na informace o budoucnosti dubské porcelánky čekají.
0: Říká kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Tolik telegram Hany Zagorové. Za 6 minut je tady už 16. hodina. Připravujeme pro vás další zprávy, s nimi se vrátí kolegyně Jana Moravcová a pak už pravidelný pořad Humoriáda. Dnes se můžete těšit na spisovatele, básníka, textaře, humoristu, písničkáře, cestovatele a fotografa Josefa Fouska a já se budu těšit zase pro změnu naslyšenou po 17. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teplický soud přizve dětskou psycholožku k případu údajně utýraného jezevčíka. Jednání pokračuje v září. Ozdobnici Obrovskou testují vědci na území uhelného lomu na Mostecku. Plodina by měla pomoci s obnovou narušené půdy. Čeští hokejisté budou hrát s Finskem o postup do semifinále mistrovství světa. Zítra bude většinou skoro jasno nebo jasno s teplotou do 28 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Okresní soud v Teplicích odročil hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka. Dnes konfrontoval obžalovanou a její sestru, která na případ upozornila. Podle obžaloby žena a její partner jezevčíka nekrmili a nepřiměřeně ho trestali. Pes se uškrtil na vodítku přivázaném na balkónové dveře. Soud si vyžádá odborný posudek soudní znalkyně na svědka, kterým je nezletilý chlapec. Upřesňuje soudce Miroslav Čapek.
2: Nechci se spolehat na hodnocení matky, že byl spontánní, ani na hodnocení vedoucí ospodu, ale že se chci spolehnout na jaksi soudní znalkyni z oboru, která se tím zabývá, tak aby provedla vyšetření o schopnosti reprodukovat, pamatovat si, fabulace, konfabulace a tak dále.
0: Vědci z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity na části území hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku testují pěstování ozdobnice obrovské. Zkoumají její odolnost vůči suchu a schopnost růst v méně kvalitní půdě. 4 metry vysoká tráva je vhodná například k produkci biomasy, říká za univerzitu Josef Trégl.
3: Je to prostě normální vlastně trošku dřevnatější slám, aby se dalo říct, jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, taky nějaký vlákna, nějakou izolaci.
0: Jestli se bude ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor dařit, bude podle vědců zřejmé už v červenci. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana, Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Měl třeba roli krále v představení Dlouhý, široký a krátkozraký. A právě v této inscenaci si zahrál mnohokrát s Petrem Brucknerem.
4: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Smilflex Nohavic v Blaníku. A čest jeho památce, protože je další, který nám prostě odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté budou hrát ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Zápas začne v Curychu zhruba za 15:45. Ve stejný čas se ve Friburgu utkají Spojené státy s Kanadou. Večer jsou pak na programu zbývající 2 čtvrtfinále šampionátu. Švýcarsko, Švédsko a Norsko, Lotyšsko.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, maxima na horách do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního vozu s osobním aktuálně komplikuje provoz v Teplicích v Jugoslávské ulici a bouralo se taky v Novosedlicích na Teplicku v ulici Vrchoslavská. I tam se střetla 2 osobní auta. Tak jeďte opatrně, nejen tam, i všude jinde na severu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
5: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
6: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
5: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
1: Humor.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
1: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší
0: to bude prýma,
1: my je a oni nás.
0: 3. září Fouskův svět. A prý se také jmenuje i film, který se chystá?
1: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
0: Kladno, Kladný,
1: a je to můj domov, že?
0: No, jasně.
1: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. Mm-hmm. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
0: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
1: no,
0: v tom všem.
1: Do práci proti smrti, říkal jeden filozof.
0: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
1: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
0: Máme ho tady o škole a o škole.
2: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit, seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela tichou se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u Domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to taká špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknu, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
1: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básněl Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně, dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomínatelné

0: fousek na téma Petr Nárožný, tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší, je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček fousadlo, to jsi vymyslel sám?
1: Ne, já to musím prozradit, to vymyslela dcera Miroslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla fousadlo a Krampol povídá, no fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej v Semaforu, se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
0: No, ale fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta, SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scháním
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básníci neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno.
4: Já děkuji.
2: A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: dostatí...
9: vás, peronky má kdo ještě? Organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jo. Jsem říkal, a už jsem byl.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, když je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na kyšno. To je přece ryze divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrám do těch živlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hraje.
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u vokínka.
10: No, prosím, moje místo, vždycky. Tak sedíte u vokínka, stejně jdeme vládní krajinou, samý tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta. Ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omyka.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
12: No já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šíbujou vexle.
12: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
12: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
12: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
12: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Víte to jistě?
10: Jasně.
12: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ke pryč.
12: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
12: Vy spěte, spěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. Je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý
4: taky
1: den.
4: Zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pavelu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bez tady Patiška Lupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Berduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě, to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný, já se radši zeptám, a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To nemůžeš. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak to přichodím.
9: Děkuji, bože. Můj kamera to je. Ty jsi ho vylákal, Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Tak moment, moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Já bych si říkal, Freddy, to je tady, já! Zalázni!
9: Zavři oči, zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo že když já se nedívám, já nevidím.
9: No to nevadí. Pojď,
10: jaký vám mě připravila hožička překvapení? No, pořád si nepochudu hlavě o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. No. My půjdeme na vecezi.
10: Tam se?
9: To ne, my půjdeme
10: ale na vecezi. Ale prosím, něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z kivečky do doma.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Ta, proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, tak jsem to přemýtla.
10: To ty jsi mě, viď?
9: No.
10: Žádný játýrka, žádný.
9: No.
10: No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, den.
10: A to jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítím
9: vermut. Vermut.
10: Tyhle chudínce, vlašskej salát, tamhle přeciní vrholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to.
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi
9: dělala? Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatý knadlíky.
10: A co ty flašky tady chude? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Že tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, a vy jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohle. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No. Přinesli prázdné flašky, ano, to ti tak já...
9: Ne, to byl ještě plný, Karlo.
10: Ano.
9: To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Děkuji, zdravím vás. A srdečně zdravím pana Pepička Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno.
1: Mm-hmm. Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abys on nějakou tu knížku nepřišla.
1: Dobře.
3: Já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko. Děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ze Strážnice. Prosím,
1: dobrý den. Děkujeme, paní Květo. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Děkujeme pěkně. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý den. Kdo je další?
6: Dobrý den. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdělit každý den pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paní, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Jste pohlazený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí. Děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme děkuji. Moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, paráda. Jste se brát.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neupí v lázních, pokrk v bahně, přitom na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to, jak jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu viděla krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstala. A já ne, ne, paní, ne. Já bahno, bahno, bahno.
10: Já bych tak malinko, malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapešený v šunkofleka. Co to má znamená tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto Protože šunkoflety se pečou. Jakýho couru starý měl, který ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma čandama. Mluvky, ty...
11: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
11: Ale když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
11: To ti klidně můžu říct.
9: On to mě řekni, to je zajímá.
11: To ti řeknu, a to
9: mě řekni, zajímá.
11: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
11: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
11: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrz ten. No, jak se ho pořád. Ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
11: To je tě málo.
9: Ten je Fox terrier, když mám tady komediánský
11: hůd. Pejsáliček to byl. No a potom přišli holky.
9: Komediánský hodničko. Herbert jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herbertu někde.
11: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pod tím bajháku.
11: Skoro na svém místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to měl, tak jde tam tady.
11: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
11: A pokud? Co? Co je zase?
12: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal? Bačkovi skoro od 30 jsou. Říkám, že to byly holky.
11: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul. Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnutatá.
9: Já jsem nám zhubnul, ano. A je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil od 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
11: Nejdřív zaštíhnu.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Roudnici nad Labem od příštího týdne čeká uzavírka Špindlerovy třídy. Omezení čekají řidiče i chodce. Přírodovědecká fakulta Ústecké univerzity otevírá nový studijní program pro budoucí učitele. Čínská společnost Temu musí zaplatit pokutu v hodnotě přepočtu skoro 5 miliard korun. Podle Evropské komise obchoduje s nebezpečnými výrobky. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V červnu začne v Roudnici nad Labem plánovaná oprava Špindlerovy třídy. Důvodem jsou výkopové práce související s výstavbou nové trafostanice. Informoval o tom na internetových stránkách města mluvčí Jan Vancel. Omezení čeká chodce i řidiče.
2: Během jednotlivých etap nebude možné v ulici zaparkovat a chodci budou muset využít místo chodníku náhradní koridor vytyčený stavbaři. Úplná uzavírka je naplánovaná na 5. a 6. srpna kvůli umisťování trafostanice. Práce mají být hotové na konci srpna. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Přírodovědecká fakulta Ústecké univerzity otevírá program, ve kterém získají studenti aprobaci pro 3 předměty pro 2. stupeň základní školy. Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných učitelů přírodovědných a technických předmětů. Podle mluvčí Jany Kasaničové je to jediný takto akreditovaný magisterský studijní program v České republice. Studenti získají pedagogickou kvalifikaci pro výuku 3 předmětů v jednom studiu. Na výběr mají matematiku, fyziku, chemii, biologii a informatiku. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpět k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách s levnými produkty se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
3: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
4: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
3: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Za nezákonné nakládání s osobními daty nebo otrockou práci dětí v tamních továrnách firmu v minulosti kritizovala například i Česká bezpečnostní informační služba. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté hrají v Curychu proti Finsku čtvrtfinále mistrovství světa. Po první třetině vede Finsko 2-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severu Čech převažovat jasno nebo skoro jasno, později k večeru a v noci potom očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty do 28, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Lovosicích, v ulici Uzdymadel a bouralo se taky v Jugoslávské ulici v Teplicích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Máme tady stále čtvrteční odpoledne 28. května, posloucháte Český rozhlas Sever a teď už je čas na náš pravidelný pořad Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte dnešní Den v kraji a souhrn informací ze severu Čech má pro nás Jana Moravcová.
2: Návrh na likvidaci společnosti Český porcelán Dubí na valné hromadě akcionářů neprošel. Tradiční firma tak zatím nebude zrušená. Někdejší ředitel porcelánky Vladimír Fajx Českému rozhlasu řekl, že podle něj chce většina akcionářů firmu zrušit kvůli finančnímu zisku.
3: I když ta porcelánka si vydělá na svůj provoz, na mzdy, tak ale už nevytvoří zisk na ty dividendy, tak to chtějí prodat ty podíly, aby aspoň na tom vydělali.
2: Současné vedení firmy se k jednání valné hromady odmítlo vyjádřit. Podrobnosti se dovíte už za chvíli. V Mostě otevřelo centrum pro pečující. Naučí je správné postupy a představí pomůcky. Podle ředitele Luboše Trojny má výcvikové centrum aktuálně v databázi zhruba 1000 žadatelů o službu.
4: To znamená, co žadatel o službu rovná se rodinní příslušníci. My jim to jsme schopni nabídnout, protože my s nima tu interakci máme.
2: V Žadci směrem k nádraží ode dneška platí další dopravní omezení. Stavbaři kvůli čtvrté etapě oprav Rooseveltovy ulice podle verbů města úplně uzavřeli část silnice mezi Rajzovou a Reslovou ulicí směrem k nádraží. Částečné omezení čeká řidiče taky v křižovatce ulic Rooseveltova a Jana ze Žadce. Děčín začal se zabezpečením místa ve svahu, odkud na Teplickou ulici padají kameny. Na stabilizaci problematické lokality už pracuje specializovaná firma. Skalní četa města ale lokalizovala ještě jednu oblast, ze které kameny na frekventovanou silnici padají. Tam ale bude sanace podle mluvčího města Luďka Stínila daleko obtížnější. O postupu prací rozhodnou zítra. Basketbalista a bývalý reprezentant Tomáš Vyoral po dvou sezónách opustil ligový tým Ústí nad Labem. 33-letý rozehrávač po skončení smlouvy totiž novou nepodepsal.
1: Souhrn informací, aktuálních informací od nás ze severu Čech měla pro nás v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Petra Janů na Českém rozhlase Sever, za malou chvíli skupina Beatles, posloucháte Den v kraji Český rozhlas Sever. Valná hromada akcionářů českého porcelánu Dubí projednávala tento týden možnost zrušení společnosti a jmenování likvidátora akciové společnosti. Podrobnosti teď probereme s naší reportérkou Janou Vitáskovou.
1: Ten návrh na zrušení společnosti nezískal potřebné 2/3 hlasů akcionářů. Nesouhlasil ani akcionář, který drží 25% akcií, a někdejší ředitel porcelánky Vladimír Fajks. Podle něj chtějí akcionáři firmu

0: poměrně drahý a tyhle energeticky náročné firmy, sklárny, porcelánky, hutě, tak ty s tím budou mít dlouhodobě problémy, takže i když ta porcelánka si vydělá na svůj provoz, vydělá si prostě na mzdy, tak ale už nevytvoří zisk na ty dividendy.
1: Výsledek hospodaření českého porcelánu skončil v roce 2025 ztrátou přesahující 7 milionů korun. Tržby z prodeje přesáhly 95 milionů korun, spotřeba materiálu, energie a služeb 47 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
2: Znamená to tedy, že rozhodnutí valné hromady odvrátilo hrozbu likvidace společnosti?
1: Podle Vladimíra Fajkse můžou akcionáři požádat soud o určení opatrovníka, který pak firmu řídí sám a sám taky může rozhodnout o likvidaci. Zaměstnanci, se kterými jsem dnes mluvila, na informace o budoucnosti dubské porcelánky čekají.
2: Říká kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. 17 hodin 23 minut pokračuje Den v kraji a teď se budeme ptát na počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonní lince je teď připravený meteorolog Pavel Juza, kterého zdravím. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A hezké, opět je takové letní, když venku už se trochu uchladilo. Jak to tedy teď na severu Čech vypadá s počasím a s teplotami?
2: Tak teď v současné době je většinou skoro jasno a teploty dosahují 19 až 23 stupňů. Na horách je o něco chladněji, tam je kolem 16 stupňů.
0: Co se bude dít dál, co nás čeká později večer a v noci?
2: Tak ve večer a v noci žádné veliké překvapení se nechystá. Většinou bude skoro jasno nebo jasno. A vítr, který v současné době je slabý, někde až mírný, tak bude postupně dále slábnout. A takže jediné, to hlavní, co se bude měnit, že během noci bude klesat teplota a do rána by měla klesnout na 9 až 6 stupňů. V údolích ojediněle by mohly být až 3 stupně a ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. A takže nás čeká další poměrně chladné ráno.
0: No a zeptám se samozřejmě i na pátek, poslední pracovní den v tomto týdnu.
2: Tak většinou bude skoro jasno nebo jasno, teprve později večer a v noci bude od severozápadu přibývat oblačnost a maximální teploty budou letních 25 až 28, jenom na severovýchodě kraje, zejména ve Šluknovském výběžku, o malinko chladněji, asi tak 22 až 25 stupňů.
0: Takže venku se nám opět bude oteplovat. Já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: A my už teď v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračujeme se skupinou Rangers, jejich hitem Škatule.

0: Půl šesté, jedna minuta k tomu pokračuje dnešní den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Nedávný sjezd sudetoněmeckých krajanů krajanského sdružení v Brně přinesl do veřejného prostoru znovu otázky, které se týkají i našeho kraje. Proč je téma českých Němců stále citlivé? Jak moc ovlivňuje sudetská minulost naší současnost? Na to se Lenka Šobová bude teď v pořadu O čem se mluví ptát historika z oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky.
1: O čem se mluví?
2: O víkendu se konal sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně a právě tahle akce vnesla do veřejného prostoru znovu otázky, které se týkají i našeho kraje. Jak moc ovlivňuje sudetská minulost naši současnost? Dnešní téma pořadu O čem se mluví? Téma pro historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurku. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
2: Proč je téma českých Němců stále citlivé? Ptám se historika Tomáše Okurky. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Možná si nejdřív ale pojďme udělat pořádek v tom, kdo jsou čeští a kdo sudečtí Němci. Je v tom rozdíl a je významný?
3: Rozdíl v těch termínech určitě je. Vlastně pojem čeští Němci se vztahuje na delší časové období, čili vlastně o Němcích v českých zemích nebo o německy hovořícím obyvatelstvu v českých zemích můžeme hovořit už od středověku. A pojem sudečtí Němci se objevuje vlastně nejprve na přelomu 19. a 20. století, ale vlastně prosazuje se až v meziválečné době, takže právě tedy, pokud hovoříme o sudeckých Němcích, tak by se to většinou vztahuje tedy k tomu období meziválečnému a potom také pro období po skončení druhé světové války.
2: A právě tohle období a tedy i téma sudeckých Němců je stále poměrně citlivé. Proč?
3: Já si myslím, že je to kvůli tomu, že se česká společnost zatím nedokázala s tím tématem dějin českých Němců a těch česko-německých vztahů a česko-německých dějin úplně vypořádat. Netýká se to pouze tedy toho tragického konce soužití ve 30. a 40. letech 20. století, ale i toho dřívějšího období, protože Němci v českých zemích žili společně s Čechy po mnoho staletí. Po většinu té doby to soužití bylo víceméně bezkonfliktní. Teprve v 19. století se objevuje moderní nacionalismus, který ten vztah komplikuje. A potom tedy to soužití Čechů a Němců končí tragicky v těch 30. a 40. letech 20. století. Nejprve v období nacismu, kdy tedy Němci se pokusili tento prostor a velkou část obyvatelstva germanizovat a mnoho lidí, mnoho Čechů bylo tady v té době popraveno a nebo zemřeli v koncentračních táborech. A potom tedy definitivně to soužití končí po konci druhé světové války nuceným vysídlením Němců z Československa.
2: Já jsem začala zmínkou o Landsmannschaftu. Proč má 80 let po válce tahle organizace tak špatnou nebo minimálně kontroverzní pověst?
3: Tak ono to vychází částečně i z té samotné minulosti.
2: Kdo jsou jeho členové vlastně?
3: Ta organizace má samozřejmě dlouhou minulost a ta poválečná minulost sudetoněmeckého Landsmannschaftu je do značné míry kontroverzní. Byli tam i ve vedení Landsmannschaftu lidé radikální, byli tam vlastně lidé, kteří měli nacistickou minulost. Ale to, co si myslím, že je dneska tady v té diskuzi důležité, je to, jakou proměnou Landsmannschaft prošel v posledních zhruba 10 letech. Já tady můžu přinést i vlastní zkušenost, protože jsem navštěvoval sudetoněmecký sjezd už zhruba před 16 lety jsem tam byl poprvé a tehdy ještě na tom sudetoněmeckém sjezdu panovala dosti nepřátelská protičeská atmosféra. My jsme tam tehdy byli na pozvání organizace Zelligergemeinde, to jsou sudetoněmečtí sociální demokraté, kteří nás oslovili, abychom tam ukázali výstavu o sudetoněmeckých odpůrcích nacismu z Československa. A tehdy vlastně ty reakce části těch návštěvníků byly ještě poměrně negativní. Ale vlastně v posledních letech tam velmi důležitým předělem byl rok 2015, kdy byly ze stanov sudetoněmeckého Landsmannschaftu vyškrtnuty zmínky o tom, že usiluje o navrácení majetku. Mm-hmm. To byla tehdy zásluha Bernda Posselta, který vlastně tady to prosadil a dostal se tím i do konfliktu s tou radikální částí Landsmannschaftu a vlastně vede se tam i soudní spory, které nakonec tedy to Posseltovo vedení vyhrálo a vlastně ta radikální část Landsmannschaftu odešla nebo byla vyloučena a od té doby, vlastně těch posledních 10 let, ta atmosféra na těch sudetoněmeckých sjezdech je velmi přátelská. Je to vlastně místo takového setkávání jednak těch dneska už většinou potomků, těch vysídlených sudetských Němců, ale stále více i Čechů, protože velkou část návštěvníků dneska tvoří Češi i velkou část těch vystavovatelů dneska tvoří Češi.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Posloucháte pořad O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Jeho dnešním hostem je historik Tomáš Okurka. Společně si povídáme o sudetských Němcích a o tom, proč je tohle téma stále živé a citlivé. Vzpamatoval se někdy náš region ze ztráty původního obyvatelstva?
3: Ačkoliv je to už více než 80 let po skončení druhé světové války a po nuceném vysídlení Němců z Československa, tak náš region se tady s tou ztrátou obyvatelstva dodnes zcela nevypořádal.
2: Kolik lidí tehdy muselo odejít?
3: No tak z Československa celkově byly nuceně vysídleny asi 3 miliony Němců, čili vlastně naprostá většina toho německého obyvatelstva, která tady před válkou nebo i během války žila, vlastně zůstala tady pouze malá skupina nebo mnohem menší část Němců zůstala v Československu. Jednalo se o v první řadě o lidi, kteří byli důležití pro hospodářství, potom se jednalo o odpůrce nacismu, kteří byli uznaní jako antifašisté a potom o lidi ze smíšených manželství, ale vlastně tady ta skupina Němců byla potom v těch následujících desetiletích asimilována. A vlastně ty důsledky tedy toho vysídlení Němců z Československa pro ten náš region jsou podle mého názoru dodnes patrné, mimo jiné ve vztahu obyvatel, kteří tady dnes žijí, tady k tomu regionu, že vlastně ten vztah lidí k tomu místu, kde žijí, je velmi často slabší, než je to v jiných regionech České republiky a do značné míry je to právě ten důsledek poválečné výměny obyvatelstva.
2: Kdo tehdy ty nuceně odsunuté Němce vlastně v pohraničí nahradil, protože bylo nutné osídlit oblast? Kdo sem přišel a čí potomci vlastně ve velké většině jsme?
3: Přišla sem poměrně rozmanitá skupina obyvatelstva. Byli to jednak Češi z vnitrozemí, ale byli to i třeba Slováci, Maďaři a další skupiny obyvatelstva. A to, co bylo vlastně tady pro ten region charakteristické po skončení druhé světové války, byla značná fluktuace obyvatelstva. To znamená, že ti lidé sem často přišli a po poměrně krátké době zase odešli. Čili vlastně to zakořenění těch lidí, zejména v těch poválečných letech, bylo značně problematické a vlastně dodnes ten vztah těch lidí tady k tomu místu je velmi často slabý.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Historik oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáš Okurka je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Je otázka sudetských Němců něco, co zajímá dnešní třeba třicátníky? Je to pro ně téma?
3: Já si myslím, že to téma českých nebo sudeckých Němců je jednak důležité téma tady u nás v regionu.
2: Protože i pro ty mladší.
3: Myslím si, že by mělo být, protože to je vlastně věc, o které jsem hovořil na začátku, která se týká vlastně vypořádání se s minulostí. A pokud žijeme v regionu, který byl po staletí vlastně vytvářen většinou německým obyvatelstvem, tak bychom si měli také vytvořit vztah k tomu německému obyvatelstvu. To znamená, neměli bychom na tu německou část vývoje tady toho regionu pohlížet jako na něco nepřátelského, ale vlastně jako na integrální součást dějin tady toho regionu. Samozřejmě.
2: Daří se budovat tu vzájemnou místní pospolitost lidí, kteří žijí kousek od sebe, ale na rozdílné straně hranice? Daří se znovu uvést do života to vzájemné potkávání a soužití, spolužití?
3: Myslím si, že právě tady na těch stycích obyvatel a lidí, kteří navazují kontakty s tou německou stranou, tak to funguje už mnoho let velmi dobře. Je mnoho iniciativ přeshraničních, které třeba zvelebují různá místa, že jsou třeba společné sbírky na obnovu kostela v nějaké obci, nebo se konají různá sousedská setkání, třeba v nedávné době v zaniklé obci Fukov ve Šluknovském výběžku, a takových setkání je velké množství. Tady v té podpoře tohoto setkávání hraje třeba významnou roli Česko-německý fond budoucnosti, který i finančně podporuje vlastně takovéto přeshraniční aktivity a umožňuje třeba školní mládeži, aby vlastně se navzájem navštěvovala a poznávala tu druhou stranu.
2: A je právě tohle cesta, jak dosáhnout té, a teď použiju to slovo, které je poněkud zprofanované, normalizace situace. Je to cesta, jak se dopracovat k tomu, že náš region přestane být vykořeněný a stále nějak postižený tím, co se mu kdysi stalo?
3: Já myslím, že určitě, a že se to vlastně velmi dobře daří, že prostě tady ty kontakty na té občanské úrovni fungují velmi dobře. A právě, že i v posledních letech jsem měl pocit, že vlastně ty česko-německé vztahy už dávno nejsou tématem, které by mohlo vyvolat nějaký velký ohlas ve veřejnosti, byť se to vlastně v posledních desetiletích opakovalo, naposled třeba v roce 2013 při volbě prezidenta, kdy proti sobě stál Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, proti kterému byla vlastně vytvořena silná kampaň, že hájí zájmy sudeckých Němců, ale vlastně poté to zase na poměrně dlouhou dobu utichlo a měl jsem pocit, že vlastně tady to poznávání vzájemné na té občanské úrovni převážilo, řekněme, nějaký ten konfliktní potenciál, ale jak se ukazuje teď v souvislosti s diskuzí o konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně, tak nadále v té společnosti tady to téma bohužel ten konfliktní potenciál má.
2: Říká historik Tomáš Okurka, který byl dnes hostem Českého rozhlasu Sever v pořadu O čem se mluví. Děkujeme za váš čas a třeba zase někdy naslyšenou.
3: Taky děkuji, nashledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná, Všechno nebo nic, za necelých 10 minut je tady 18. hodina. Z řidiče se Jan Hraběta stal ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana. I tak na něj bude historie vzpomínat. Zemřel v noci na dnešek ve věku 86 let. Znát ho můžete třeba ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký, kde stvárnil postavu krále.
1: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most a teď se skočil z koně.
0: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přived na Říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
2: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: Jo? No. No to je škoda.
3: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
0: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
3: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na představení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
1: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
0: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
4: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Každý mu věřil každý slovo.
1: Vy jste spolu nehovořili?
5: Hovořili?
1: Nehovořili.
5: Ale hovořili.
2: Ale nehovořili.
1: Tak co jste tady už všude celou tu dobu dělali?
0: A nejen na divadelních prknech se zesnulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
6: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Mlhovic v Blaníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom tři.
1: Jedná se o první český prototyp Cimrmanovy elektrické valchy.
7: Tej to šlo.
8: Uzel tady.
0: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Návrh na likvidaci společnosti Český porcelán Dubí na valné hromadě akcionářů neprošel. Vědci vysazují v uhelném lomu ČSA na Mostecku ozdobnici obrovskou rostlinu, aby se podle nich neměla šířit do okolí. Z tunelu mezi Libereckou Rochlicí a Vescem zmizelo grafity. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 28 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Tradiční firma Český porcelán Dubí zatím nebude zrušená. Návrh části akcionářů na valné hromadě neprošel. S krokem nesouhlasil ani někdejší ředitel porcelánky a její akcionář Vladimír Fajks. Podle něj chtějí ostatní akcionáři firmu zrušit, aby za své podíly dostali co nejvíc peněz.
3: I když ta porcelánka si vydělá na svůj provoz, na mzdy, tak ale už nevytvoří zisk na ty dividendy, tak to chtějí prodat ty podíly, aby aspoň na tom vydělali. Oni k tomu vztah žádný nemají, porcelánce, nikdo z nich tam nedělal 31 let jako já, nebo můj otec, který to vedl 50 let, tyhle lidi se nějakým způsobem dostali k těm akcím.
2: Současné vedení firmy se k jednání valné hromady Českému rozhlasu odmítlo vyjádřit. Vědci z Ústecké nemocnice testují pěstování ozdobnice obrovské na území zasaženém těžbou uhlí na Mostecku. Plodina má využití k výrobě biomasy, je možné z ní vyrábět vlákna, papír nebo peletky na vytápění. Jde ale taky o invazivní rostlinu. Její šíření z testovacích polí je ale téměř vyloučené, vysvětluje Josef Trégl z Fakulty životního prostředí.
4: Tahle ta rostlina je hybrid, takže netvoří semena, to znamená, že by neměla být invazivní. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji, ale ono by se to, když tak šířilo, tak jako postupně kousek po kousku a to budeme sledovat.
2: Ochránci přírody se ozdobnicí obrovskou zabývají například na jihu Čech, kde se šíří v přírodě i na pozemky zahrádkářů. Z podchodu ve Vesecké ulici v Liberci zmizelo grafity, informovali o tom technické služby města. Tunel opravili, vyčistili od odpadků a ze stěn i dlažby odstranili nápisy sprejem. Stěny zároveň pracovníci natřeli speciální vrstvou. Díky ní bude možné další nasprejované motivy jednoduše odstranit. Vyčištěné je i osvětlení. Podchod vede pod frekventovanou silnicí číslo 14 a propojuje části Rochlice a Vesec. Unijní ministři průmyslu a obchodu v Bruselu schválili nové sankce proti násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Česko na schůzce zastupoval ministr Karel Havlíček z ANO. Na sankční listině Evropské unie jsou taky další členové palestinského radikálního hnutí Hamas. Ministři v Bruselu jednají mimo jiné taky o dopadech konfliktu na Blízkém východě na evropský cestovní ruch. Sport. Čeští hokejisté bojují s Finskem o postup do semifinále mistrovství světa. V Curychu prohrávají se Severany po druhé třetině 1-3.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty do 28 a na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici 13 v Liboucí na Ústecku a v Uhrálose taky v Křišicích na Litoměřicku a v Nádražní ulici. Střetla se tam dvě osobní auta. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Tolik pro dobrou náladu Helena Vondráčková s písničkou, která nestárne zblížení. Posloucháte Český rozhlas Sever, také večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý večer. A hned si také zopakujeme kontakty sem ke mně a sem k nám do studia. Tak telefon i dnes, ten má číslo 475 212 212. I dnes si o písničku můžete napsat. Buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011. 04 ve tvaru první slovo zahrajte, potom mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo si napsat můžete na e-mail, to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty do písniček na přání a než tady bude první telefonát, mám tady teď nachystaný také jeden první e-mail. Krásný večer, chtěla bych zahrát píseň pro mého manžela, kterého moc miluji, a také pro vás a pro všechny posluchače, a prosím písničku Love Hurts od skupiny Nazaret Petra ze Štětí.

0: Skupina Nazareta, písnička Love Hurts. Ano, jsou tady písničky na přání a samozřejmě nesmí chybět tady také vaše telefonáty. Ten první po 18. hodině je z Děčína, no vlastně, ten posluchač je z Děčína, ale teď je v autobuse za volantem, tedy v práci. Já ve vysílání vítám posluchače Roberta. Zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím z autobusu.
0: Děkujeme. Tak a kde pak zrovna?
1: Momentálně z Nové Olešky.
0: Tak zdravíme do Nové Olešky také. Tak a písnička je nachystaná. Jakou jste tady po mně chtěl a pro koho hlavně?
1: Takže Nad Morovou svítá.
0: Ano, to se tak jmenuje.
1: Necháme... Ano, nesvítá nám tady.
0: Ne.
1: A bylo by to na dobrnou Kamile Věře, Michalovi do Děčína, no a sousedům zahrádkářům do Kiškovic. Že tímto zdravím a že se brzy uvidíme a všem posluchačům a vám do rádia.
0: A vám také za volant a tomu cestujícímu, jak nevěřu, že se dovoláte, tak toho také zdravím. Tak tady je písnička, ať to pěkně utíká, ať to samozřejmě všechno zvládnete, když to počasí. Dneska to takové horko zase není. Ale budu se těšit na váš další telefonát a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Tolik tedy písnička, v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever a ptáte se, jaká bude hrát ta následující. Záhy prozradíme a prozradíme to hned s dalším posluchačem na telefonu, s panem Rudolfem, který se nám hlásí z Loun. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Taky dobrý den, pane Mírku.
0: Tak, písnička je nachystaná, vy jste si přál také moc hezkou, jedna hezká dohrála, čeká nás hned následující, také moc pěkná, od Michala Tučného, až přijde ten den, jste říkal, víte?
1: Ano,
0: tak
1: ano.
0: Jsem to nachystal dobře, no a koho dalšího potěšíme, povídejte.
1: No tak potěším sebe, vás.
0: Děkuji.
1: I vašim kolegům do rádia, jo?
0: Tak já za ně moc děkuju. I za kolegyni, která tady chystá zprávy dnes. Tak mějte se hezky, jo. A samozřejmě za chviličku už se můžete těšit na

0: Michala Tučného.
1: A už, ano.
0: Mějte se, naslyšenou.
1: Tak.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle tedy Michal Tučný, až přijde ten den, jsou tady písničky na přání a hned s dalším telefonátem ve vysílání po nějaké době vítám paní Marii z Nečemic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Miličku.
0: Tak vy jste tady vybrala písničku od Michala Davida, souhlasí to?
1: No, to je jedno,
0: která pár
1: to
0: přátel.
1: Bude. Pár přátel, ano.
0: Ano, tak se to jmenuje. Komu zahrajeme tu písničku?
1: No, pro paní Pochtyjalovou z Nečemic, která přišla dneska na návštěvu.
0: Že ji zdravím.
1: Že ta vínko, tady pije kafičko.
0: Ano, ano, a ti chutná. Ano.
1: A tady manželovi, ten tady sedí taky a čumí, no, ale to je jedno.
0: Dívá se a že ho zdravím, jo.
1: Nebem to rozebírat.
0: Dobře, ať se mu tady hezky poslouchá, vlastně ať se hezky poslouchá vám tam všem. A tady
1: no určitě,
0: už je...
1: já moc krát děkuju, jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: No, jsem rád také, že vám to vyšlo. Tak hezký večer a tady je Michal David a naslyšenou.
1: Jo, krásný sny, naschledanou.

0: Opravdu další z hezkých písniček nám pomaličku dohrává, tak to byl Michal David a pár přátel. Písničky na přání tady pro dnešek budou zhruba ještě půl hodinku, tak já to nebudu zdržovat a hned ve vysílání vítám další, tentokrát je posluchačku, která navolá z Jirkova. Paní Boženu, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás, Mirečku. A já bych chtěla dneska písničku poslat Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic, Božence do Žáce, Marušce do Chomutova a tady v Jirkově holkám Janě a Jiřince.
0: Dobře, zdravím také.
1: A všem posluchačům a vám, a vy řeknete tu písničku.
0: Ano, ano, vy jste říkala, že byste chtěla tamtami, ale ne, abych na ně hrál tady snad. Ale písničku od Petry Černocké, tak už je nachystaná a i vám popřeji, ať se vám hezky poslouchá a krásný večer.
1: No a děkuji, děkuji a přeji ještě zbytek májových dnů. Hezký.
0: Děkuji vám také. Naslyšenou.
1: Ne? Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Prodbrvu náladu Petra Černocká a písnička Tamtami. A pojďme se věnovat také hned dalšímu telefonátu. Z Bíliny se k nám dotelefonovala posluchačka Hanka. Vítám vás ve vysílání. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, Mirečku, zdravím všechny
0: posluchače,
1: ano. Upímačů.
0: Ano.
1: Zdravím všechny přátelé. A konečně se dostávám taky k tomu, abych z celého srdíčka poděkovala všem, kteří mě přáli k narozeninám vaším prostřednictvím. Takže v první řadě děkuju úžasnému Mírovi Dlouhému z krásného Března. Jestli poslouchá Míro, zdravím vás a děkuju. Překvapil mě taky Karel z Ústí, kterému taky děkuju. Pak Šárka z Liberce, Boženka ze Žadce, Jarmilka z Nuslí, Anička z Miroslavy samozřejmě, Honza z Vlkavy, Janička z Jirkova, Helenka z Litvínova, no a všem ostatním, kteří mi přáli na mobilu, buď to SMSky, anebo na WhatsApp, bylo jich taky hodně, takže všem děkuju, no a obzvláště bych chtěla poděkovat mojí rodině, která mi udělala hezký narozeniny.
0: Tak,
1: a v neposlední řadě, Mirečku, děkuju i vám.
0: Rádu se stalo, děkuju také.
1: No a vybrali jsme společně písničku, která se asi málo hraje, takže
0: ale
1: snad
0: líbí
1: se bude
0: líbit. Určitě, ano, já
1: zase
0: myslím,
1: něco
0: že
1: jiného, že jo.
0: Jan Nedvěd, Petr Kocman a Je tak pěkné se to jmenuje, tak to musí být pěkné, to je jasné.
1: Ano, ať je to pěkné, je hezky, všem přeju krásný dnešní večer.
0: Já vám také.
1: Krásný víkend, mějte se pěkně, dobře a brzy zavolám.
0: A ještě zdravíme Harryho taky. Tak tady je písnička a naslyšenou.
1: Nasli.

Písnička, která nestárne, tak to byl Valdemar Matuška a z roku 1976, co děláš, to dělej rád. No a my pokračujeme v písničkách na přání. Já tady po velké řadě vašich telefonátů teď mám také nachystaný e-mail a je to přání ke krásným narozeninám. Zahrajte prosím písničku od Elvise Presleyho, Can't Help Falling in Love, a bylo by to mému tatínkovi, který dnes slaví 85 let. Taťka je velmi pracovitý, se smyslem pro humor, vyzná se ve všem a já ho velice obdivuji. Tati, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti přejeme s manželkou Maruškou, hlavně buďte oba zdraví a těším se, až vás uvidím. Vaše Jitka, tak všechno nejlepší od nás a teď už Elvis Presley.

Oni tedy legendární Elvis Presley v písničkách na přání. No a pojďme se věnovat hned dalšímu z vašich e-mailů, a to s tímto textem. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od skupiny Lunatic, ať je hudba tvůj lék. Bylo by to pro všechny posluchače a pro vás do rádia. Děkuje posluchačka Jarka z Ústí nad Labem.

0: Skupina Lunatic, ať je hudba tvůj lék, se písnička jmenovala, pojďme se opět věnovat také telefonní lince číslo 475-212-212 a tohle číslo vytočila paní Ina v Děčíně a už je tady s námi ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím pane Míro vás.
0: Děkuji.
1: A všechny posluchače.
0: Ano,
1: a já
0: bych
1: pro dnešek chtěla v té krásné plejádě těch písní, které dneska hrajete, tak bych dala všem dívkám, které jsem měl kdy rád, myslím, je to od Karla Gotta.
0: A Pavla Bobka, a dohromady to zpívají,
1: a
0: ano.
1: Pana Bobka a přeju to vám.
0: Děkuju.
1: Všem pracovníkům rozhlasu, protože jste báječný.
0: Děkujeme.
1: Vaší mamince.
0: Děkuji.
1: A potom všem posluchačům.
0: Tak samozřejmě, ať máte krásný večer. A teď už jsou tady Pavel Bobek a Karel Gott. A naslyšenou, budu se těšit.
1: Děkuji vám moc krát, děkuji.

Byl tedy Pavel Bobek, Karel Gott a všem dívkám, co měli jsem rád, tak se jmenovala písnička. Pojďme se teď věnovat také nějaké další, třeba SMS-ce. Prosím, zahrajte od Brontosaurů, od skupiny Brontosauři, obrázek Oblázek a bylo by to pro přítelkyni Kamilu k nedělnímu svátku. Děkuju, Petr, tak tady je ta písnička.

0: jsme ve finále. Pomalu se nám totiž blíží 19 hodin a to znamená, za chviličku nás čekají další aktuální zprávy a potom už budeme pokračovat dalšími pořady. Přeji vám hezký večer a zítra u písniček na přání opět naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Česku bude do pátku slunečno, o víkendu se objeví přehánky a bouřky. Děčín pracuje na zabezpečení svahu nad Teplickou ulicí. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Dobrý večer, zprávy a Jana Moravcová. O víkendu se v Česku objeví přehánky a bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude slunečno, teploty se udrží většinou pod 25 stupni, jasno nebo polojasno bude v Česku i v pátek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 26 stupňů, místy dosáhnou až na 28 stupňů. V sobotu meteorologové očekávají od severozápadu zataženo, místy déšť a bouřky. Děčín začal se zabezpečením místa ve svahu, odkud na Teplickou ulici padají kameny. Na stabilizaci problematické lokality už pracuje specializovaná firma. Práce budou stát bezmála 900 tisíc korun. Skalní četa města ale lokalizovala ještě jednu oblast, ze které kameny na frekventovanou silnici padají. Tam ale bude sanace daleko obtížnější, říká mluvčí města Luděk Stínil.
2: Tady proběhne teprve jednání 29. května, kde se bude rozhodovat o dalším postupu. Je pravděpodobné, že bude nutné připravit tady sanaci a že ten zásah bude zřejmě rozsáhlejší. Do té doby zvažujeme provizorní zabezpečení.
0: Výletní loď Marie v červnu opět zahájí další sezónu pravidelných plaveb. Podle kapitána Iva Jirouška až do konce srpna propojí Ústí nad Labem s Píšťany. Cestující můžou využít taky v rámci integrované dopravy Ústeckého kraje. Držitelé městského ticketpacku mají navíc plavbu zdarma. Sport. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
3: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
0: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 2-0. Od 20:20 jsou na programu zbývající dvě čtvrtfinále. V Curychu budou hrát domácí Švýcaři proti Švédům a ve Friburgu se utkají Norsko s Lotyšskem. Počasí. Zítra čekáme na severu Čech převážně jasno nebo skoro jasno, k večeru a v noci potom přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to aktuálně vypadá na severu Čech s dopravou? Komplikace přetrvávají na silnici číslo 13, silnice první třídy v Liboukci na Ústecku. Havarovala tam dvě osobní auta a vy projedete se zvýšenou opatrností. A v Teplicích počítejte s uzavírkou, a to od dnešní 18. hodiny až do 8. hodiny raní 1. června. Konkrétně v Dubské ulici, a to kvůli pořádání zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Tak s tím počítejte, já vám přeji dál šťastnou cestu a taky krásný večer s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčně se to řeší léta, že už se může psát gymnázium ze Z, přitom ještě před lety bylo možné psát gymnázium jenom s S, renesance a tak dále. Proč je základní podoba u slova filozofie se Z, ale u slova diskuze se S, ptá se jeden z posluchačů hezky česky.
2: Taky se ptám. Já teda vím proč, ale štve mě to, no, trošku. Protože tady jde o takové ty dublety, takzvané cizí slova, přejatá slova, kde se píše S a Z, a tady to pravidlo je podle mě trošku komplikované a dokonce jsem se setkala s tím, že mi jedna mladá překladatelka řekla, že jsem buď stará nebo z nějakého zastrčeného regionu, že jí tu diskuzi opravuji na diskusi.
1: No, každopádně, filozofie, diskuse, všechno můžeme používat, ale posluchači, jde o to, proč je tahle podoba filozofie ze Z a diskuze se S tak nějak více přijímaná.
2: V těch pravidlech jde o ten příznak slohový. Neboli filozofie se Z je neutrální a když dáme S, má to příznak jakési knižnosti a tak dál. Je tam prostě slohový.
1: A patina historická.
2: Tak. A u té diskuse je to přesně naopak. Tam je ta podoba se S, ta základní, a když dáme diskuze, tak je to něco jako když napíšeme režisér. Můžeme už dneska, říká se to tak, můžeme to tak napsat, ale má to příznak. Je to novější, trošku. No a dané je to pravidlo celé, proč filozofie a diskuse to mají obráceně, je dáno tím, že tam se máme řídit výslovností. Abychom to psali, tak jak to vyslovujeme. A protože ani velký filosof neříká filozofie, ale filozofie, tak tam ta základní podoba je Z. A spisovná výslovnost slova diskuse byla až donedávna diskuse. Akorát, že to nikdo nerespektoval a všichni pěkně jako vy moderně začali říkat diskuze.
1: Takže teď jste do toho ještě zapletla, tak jak se to může vyslovovat, nejenom psát.
2: Všichni říkají diskuze, takže jazykovědci řekli dobře, spisovná výslovnost je i diskuze, řekli. Ale ta psaná podoba je pořád ta základní ses, tam nic měnit nebudeme. Takže teď, aby se v tom pes vyznal.
1: Je to tak, no, nejlépe se vždycky podívat do slovníku, a to třeba i s romantismem nebo charizmatem.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky

0: drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Čira Tešu Karšu Niben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi, ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, který v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuje ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvena na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte u Roma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme. Přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO – umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta
3: myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
2: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
2: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
3: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost, to byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
3: 2 metry 25 výška a 1,50 šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
3: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
2: Belgien und bestimmt habe ich noch welche vergessen.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
2: Das war immer ganz unterschiedlich, aber ich kann sagen.
3: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřenými náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
3: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
2: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
1: Paní Jakšová, vy s fotografem z Luigi Toscanem spolupracujete?
3: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin a ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
3: Nadace Připomínka, odpovědnost, budoucnost, Stiftung FVZ podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. Jedna pětina lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích, jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
2: Ich hatte das Gefühl, er war so glücklich, dass ich da bin.
3: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takovej citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Budbacht. Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionům korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: v zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: To jsem řekla.
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim, no jo, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou ty
1: našim
0: vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
1: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda.
0: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
1: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
0: vás i
1: toto?
0: Si tam někde našla, jo?
1: Ano.
0: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady, plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale já tam, my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770.

Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás?
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo, a ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzy Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to, ano, stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No, no,
0: co je pro
1: režisérku
0: náročnější,
1: no,
0: mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi jako by na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodi a taky, když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No a tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, že vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od to druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím Otu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli trošku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Kristoffersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka, pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen Nashvillské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb, kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc krásně.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízkostředně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
4: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No,
4: ano, no tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvlášťňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Hej, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani jsem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: Chce z nás vytáhnout, jak... co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško.
2: Ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekl jsem, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí, to ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to budu říkat.
4: No,
3: Námluvy Komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano, ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. No jak se diví.
2: Ano. Mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papír a obkreslovala si ty intarzy, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak už
3: tam,
2: by...
3: je perle.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, vy.
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jak se vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno. Všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď? A
4: teď?
3: No, a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějaký

0: Pod to se můžu podepsat.
1: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzhlížela, Pavlínko, vzhůru?
2: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
1: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
2: Někoho úměrného.
1: Někoho úměrného věku, nebojte
2: se. Aby to nebyl nějaký blázínek.
1: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
2: On přijde sám?
1: On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
2: Aha.
1: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Tepfrovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratrane.
4: No, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
3: klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali,
2: ano.
3: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
4: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
2: Počkej,
4: jsme...
2: Karel,

0: No příjmení.
1: No příjmení, ne.
0: Já si říkám Karel, Tomáš, to není příjmení, promiň.
1: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
0: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
2: A by byla krásná scénka, jestli můžu. No. Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byly...
0: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
0: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
0: Tedy hodně.
2: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranče.
0: Takže ty se mrveš rodinu.
1: No jasně.
0: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu, to beru. My tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
1: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
3: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mladáku pro nás, Mladák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jsou samý vzdělanci. Já jsem naturščík, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, proč to povídám.
0: Ano, na kmen.
3: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Zaprášíno,
0: vybydleně
3: takový, poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
0: Ne, ten je tam teprve půl
3: teprve
0: roku.
3: Teprve teďka, to byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
0: že
3: a že
0: o moc
3: přišli na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No tak jsem tam šla po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý, moc krát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vonavej už na dálku a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
3: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
0: Ne, ne, ne.
3: Zdá
0: ne,
3: se vám, že ne, pan inženýr si docela
0: dovolí. Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
3: No a já na kmen, on na mi to kmen, teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl v obličeji takový sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz.
0: Hmm.
3: Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo?
0: Hmm.
3: No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
0: To byla včera, neděle byla.
3: No jo. No,

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten Semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom Semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi připomněla jednu, promiň, já, s tím režisem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Jo, věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale tady, oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zvery, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapřiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška. Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinosu takového obelíchanýho, jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: Proč klaun?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha, to je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuju za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo... Ono je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo... ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, anebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mimo té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak
3: jste
4: já doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, Vodě?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jistí, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěcení jara. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: hodné dítko časně vstává.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palicemi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
2: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen pro to, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se pá...

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky, a mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha od Betty McDonaldové Všichni můžou všechno a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: To
1: a mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy, nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to byla, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené kou hrubou látkou a ta Babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za něj moc děkuju, paní Ano.
1: Děkuju. Vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště, nebo
0: přesně
1: hodně
0: tak,
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak a říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha, tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte ráda.
1: Všechno a ten film by je nádherný.
0: Vše jo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to by se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmoví kritici a
1: určitě,
0: podobně.
1: Určitě, tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... No, nebudeme to rozebírat.
0: Nebudeme to rozebírat, ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už mám všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hermánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten pán Hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno, to je tak rád.

0: nějakého pořadu pozvat, aby zase si posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukám, že mám. I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda.
0: Hmm.
1: No, všechno.
0: No moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuji moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem nějak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já v televizi říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Je. Já jsem to fakt krásný. Nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu ne.
1: A tak
0: ne.
1: Víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: tak. Tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Ano, tam je tak vystížený, to my. To
0: přesně napiš, tak.
1: Já jsem babičku, já za babičku na vesnici a to je přesně úplně,
0: ano.
1: To tak kopíroval, to všechno z těch, tak jak my jsme, no.
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli přesně. Dokonale prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: A všechno, tak ano,
0: přesně tak. No tak moc děkuju, paní Zdeno. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já taky zdravím a dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovanni Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říká, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Jeho měla nejraději v dětství, mládí či současné době paní Jaroslava z Prahy. Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů, že jo.
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla se mi české autory. Samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Alojze Jiráska. Ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné. A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Sklod, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zerolékaři?
1: Ano, se hodla, že se, ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluju je, paní Jaroslavo.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplň jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovce mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak ty jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu ano. Klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybujem s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda, protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, zúčastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu z Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny a dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řeklo, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chuďátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože Tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, ano, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, Slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu jsem to musela, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: děkuju ti.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny
2: ano,
1: informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No, vidíte.
2: Jinak čtu úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie a z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Def, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofie, no to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha, Sofiina volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně milou pana Kincla, Anglii, Garden Party u Královny a co tam ještě dal, ano, pana Párala, Hrabala, Fišla, mám ráda Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby o to bohatší. Ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, ty ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, nádherný film, přesně tak.
1: Ano. To bylo úžasné, to bylo. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekl mi jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě někde, jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozehnala.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. I já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury. Abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, když se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi.
0: Ano.
1: Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimfajzovi mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, pak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to bylo takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě jsem je nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže to jsem si taky ráda takhle přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No, takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No, ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další. A třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bíle, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, No, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže
0: ano.
1: To se i hezky četlo.
0: Ano.
1: No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě, i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zvlášť zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakém takovém antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedný té bohyni jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky, pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Ive, to je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Ive, to já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
1: Říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Aloisi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být, 10 let. Tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápala, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, Filozofskou historii, FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano. Je to pravda, jako zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter. No tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v úvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice, je velice pěkná. Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury v knihách.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Marťon, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Čivova Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já jsem sama s pejskem už teďka, no, takže...
0: Já vím, mám já četla pejska. Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a... Prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: tak
0: paní Martino.
1: Já
0: jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky,
0: naschledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako Slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sonders zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolem jdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří bez slovníku, se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková. A tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kdybych nemohla číst. Mám bohužel úchylku. Knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku. Protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky. A teď už Petr Kolář nám bude zpívat vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i paní Jindru z Brna a budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím. Takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera. Ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení. Nevím.
0: Teďkon myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji. Že
0: já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšenou. Ano.
1: Kdyby někdo se ozval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro. A naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna a teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
0: ano.
1: Ano. A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda.
0: Aha,
1: jinak aha. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle
1: všichni? Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.
0: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná věc.
1: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Nepal jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, Žítkovské
0: bohyně. Ano.
1: Ano, a ještě to byl...
0: Teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak se zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic. Přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už se přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Mm-hmm. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti. Ráno stáváš, to byly tehdy, jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a když jsem si vypůjčila to právě tady asi 5 knížek, jela jsem do lázně na 4 týdny do Poděbrad, jenomže jsem tam nepřečetla nic.
0: Co?
1: A já už jsem tak, jak ví, já fakt ten večer, já se vždycky jsem tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Jestli ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Nemoc děkuju.
1: No, to jsou moc pěkný. A je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky, já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i tím mám od Zlatý Adamovský, půjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady od té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenomže jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítač a už jo. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si ji tady číst a bych si ji vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Yu Nesbø a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer, kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi ji na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno, tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev, takže můžete klidně objednat přes internet, během písničky jsem to dohledala, takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

se zdíved hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom smíší finajmou titán. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom smíší finajmou titán. Jo, ahoj!

Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Janome, v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo Servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup k dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Načpak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy o čípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl Šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíš objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, tra-ra-ta-ta, ta-tra-ra-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemí se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratatata, tram-taratatata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník. Když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk po temníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco námátl, co zapištělo.
4: už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování.
3: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
4: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
3: No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku?
4: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
2: Všichni utěšovali

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kde pak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Z

0: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
1: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa. Nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
0: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz. Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl. Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
1: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
0: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky. Kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
1: No dovol, já přece...
0: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
1: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
0: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl. Konečně to pan tajemník nevydržel.
0: Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
0: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
0: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je, to je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti.
0: Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však Růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
3: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
4: Pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
0: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
4: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
0: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
5: Kriste pane, taková ostuda, jen jestli to nebude v novinách.
0: Ale nebyl.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: se stalo s ní. Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co jsi tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koštýdlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek, Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňoucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávila, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávila. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23.
8: A23.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon.
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem, není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, a je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.

0: i klus.
1: Co pak to bručí, nežene se bouška?
2: To není bouška, uhni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho Bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz. Na ní žlutý vůz.

0: Osídlí!
1: Něco se k nám blíží! Nebezpečí! Na ohních příkopů!
2: Nesmysl! Já jsem pánem silnic! Všechno z cesty!
3: Po silnici mezi poli jede žlutý.
2: Pozor!
4: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
4: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
5: Tu.
4: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
4: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
5: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
5: Proletět vesnicemi, přeskočit města, ach, nádhera.
4: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
5: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
5: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu, ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
1: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.